hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha. A vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázala opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první singl, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

0: To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.
1: Co by jsem ti pletl?

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, jo, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár face, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklé, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock'n'roll a tohleto jako oblíbený, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšef a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou lyru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malilinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A co říká, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebyl tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti, prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na liře. Jo. A teď jsem mu tohle řekl, co se stalo. A říkal, víš co, stáhni tu písničku z liry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lira, tak to bude švágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohle to velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
1: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, že babí, bys to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Takže opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele, no dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostný ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že tady, Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jestli řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou SNBáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
4: Děkuju.
3: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
2: A kdo pak nám volal?
3: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
2: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
3: No,
2: Majka,
3: že
2: určitě.
3: Máte krásné pořady.
2: Jo, tak.
4: Jo, pořady, já myslela pozadí.
3: Pozadí.
2: To není vidět.
3: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
2: No,
4: a
2: prosím.
4: Vy mě vidíte?
3: Nevidím, ale já si
2: podle hlasu se to pozná.
4: Děkuju.
3: Protože jste pořád krásná.
4: Děkuju.
2: Já to potvrzuji samozřejmě.
4: Díky moc.
2: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
5: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
2: Děkujeme.
5: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
2: Děkujeme.
4: To je hezký. Děkujeme.
2: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
4: No.
2: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
4: Hola.
6: No prosím. Tady Janíčka z České Třebové.
2: Ano.
6: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
2: Děkujeme za váš hlas.
4: Děkujem, Aničko.
2: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
7: Ano, dobré odpoledne.
2: Výborně.
7: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
2: Máme zapsáno.
4: Ano, děkujem.
7: Naschle, ano.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
2: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano.
8: Paní Tomsovou, zdravíte.
4: Děkuju.
8: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
2: Děkujeme pěkně.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Ano.
9: Dobré odpoledne. Zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Ačko.
4: Ano, děkujeme, Jano.
2: Jana Zrapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
4: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
2: Opravdu? Češtiny,
4: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
2: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
4: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
2: Aha, no tak. Ale Majce docela jde, ta Věra Chytilová.
4: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
2: Nedá se na imitátorku z Hlasatelky?
4: Ne, radši ne. Nebojte se.
2: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
10: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurohoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režiruje. Já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jenom?
11: Neříkal jsem jenom?
10: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom slyším, stop, stop. Se zastavím, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
12: No. Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam proto takhle nestí louče, jab, komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené. A produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z okén a byli připraveni, nastupovali, jak měli. A jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a... On takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějaký... nový nařízení.
10: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
2: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
4: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
2: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
4: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
2: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak jsi mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Tak já jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejedl, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také,

0: A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
1: V Luhačovicích. No vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme dohromady.
2: Taková seznamka.
0: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
1: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
0: A všechny humorejadníky a Bečko.
1: Bečko, děkujeme pěkně.
2: Mějte se.
1: Dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
1: Dobrý
2: ano.
3: A srdečně zdravím vás, Majko.
2: Ano, děkuju.
3: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
2: Děkuju.
3: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám Pavle Bčko.
2: Děkujeme.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Ano.
4: A přála bych si Ačko.
1: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn taky.
2: Zdravíme.
1: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
2: Děkuju.
5: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
2: Mějte se.
1: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
6: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
7: Čego?
6: Ne Čego, Igo.
7: My spolu se po chorvátsky?
6: Ne, Igo, psáno Hugo.
7: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
6: Co to je Igo Ás?
7: No Hugo Ás.
6: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
7: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
6: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
7: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
6: Ty?
7: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
6: Myslíš hotel Grant?
7: Fórum.
6: Ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
7: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
6: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
7: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
6: Výborně, jak se to jmenovalo?
7: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
6: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
7: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
6: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
7: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
6: Jo, a co heslo?
7: Orelie v láhvi.
6: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
7: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
6: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
7: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska, je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
6: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
7: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. My o literatuře, vy o nábytku, co je mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
6: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
7: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
6: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
7: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
6: Jo, a v čem, prosím tě?
7: Do ničeho to nereje. Dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
2: no to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
1: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Marenku.
1: Ano. Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. A, pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já o to asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce, jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej, takhle.
6: Ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: Pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž šmejdi udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce. Takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech si lidé stěžují na mladíky, kteří nebezpečně jezdí na elektrokoloběžkách a ohrožují chodce. Přesně před 20 lety byla dokončená dálnice D5. Bývalá radní Prahy Hana Kordová-Marvanová obvinila u soudu obžalovaného Petra Hlubůčka ze šikany a bossingu. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, zpráv při Lenka Poláková. Obyvatelé Karlových Varů upozorňují na mladíky, kteří při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a jezdí nebezpečně. Někteří navíc předvádějí jízdu na zadním kole. Policisté jejich chování kvůli rychlosti a nízkému věku často jen obtížně řeší. Většinou mladíky napomenou, v krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
2: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
0: Přesně 20 let můžou řidiči využívat kompletně dokončenou dálnici D5. Její stavba začala v roce 1977 mostem z Berouně a úsekem u Prahy. Postupně přibývaly další hotové úseky. Posledním byl obchvat Plzně. Proti trase obchvatu protestovala ekologická sdružení i dotčené obce. Nakonec ale došlo k dohodě a 6. října 2006 začala auta jezdit i posledním chybějícím úsekem mezi Útušicemi a Černicemi. Jeho součástí je i tunel Valík. Ve stejný den zprovoznili Němci chybějící úsek dálnice A6 od hranic k dálnici A93. Poprvé v historii se tak napojila česká dálniční síť na západoevropskou. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubůčka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla Marvanová neschody. Podle Petra Hlubůčka pod nestandardním tlakem nebyla.
3: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, jestli kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
0: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu. Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lahečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. O titul si Lahečka zahraje se Španělem Alcarazem.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne v údolích mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 5. hodině a už jsme opět tady, abychom vám zpříjemnili ranní vstávání. Naladili jste si Český rozhlas Karlovy Vary a naše právě začínající ranní vysílání, které bude až po okraji, plné pěkných písniček a plné informací, příspěvků a reportáží. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. No a já doufám, že vás hned na začátek potěšíme písničkami od zpěvačky Lenky Filipové a také slovenské skupiny No Name. Po nich se v anketě Ahoj Rádio pak dozvíme, k čemu se dá použít jelení lůj. A tématem našeho prvního ranního příspěvku bude návštěva v pražském jazzovém klubu Reduta a saxofon od Václava Havla. To je totiž jedna z nejsilnějších vzpomínek bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona na českého prezidenta. Zavzpomínal na něj také v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas a my vám ukázku nabídneme už za čtvrt hodinky v úterním dobrém ráno, které právě teď začíná. Já vám všem přeji dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čemu se dá použít jelení lůj?
1: Aby jsme neměli lišaj.
2: Na pusu.
3: Aby na motorku taky.
4: To je takový malovátko.
5: Aby nás nebolely zuby.
6: To se maže na pusu.
7: Aby nikoho nebolely nohy.
8: To je nějaký krmení.
9: A to ty jelení jí. Jim to hodně chutná.
10: Aby my jsme bez toho měli jako náhradní střely.
11: Nebo že je to nějaký stádo těch jelenů.
12: A

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, je čtvrté na šest, no a probouzíte se do chladného rána. V našem regionu je jasno a teploty se nám pohybují od 4 do 7 stupňů Celsia a místy se vyskytují i přízemní mrazíky. Dnes čekejme jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne se v údolích, zejména podél řek a vodních ploch, mohou místy vyskytovat mlhy a večer pak přinese od jihozápadu přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne budou většinou dobré. A biozátěž ta je střední na druhém stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: skupina Kryštof a Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 10 minut bude 17:30. Tak mluvili spolu o světovém dění, o svobodě, o demokracii i o potřebě udělat svět lepším. Ale taky spolu v Praze zašli na pivo a do jazzového klubu. Na prvního českého prezidenta Václava Havla zavzpomínal bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas. Natočila ho naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. No a tady je tedy vzpomínka Billa Clintona na jeden pražský večer s Václavem Havlem.
1: When we tell Czechs about the connection Havel and Clinton,
2: když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě. A vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody.
3: A... ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. A je potřeba říct, to známé kliše, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Rekonstrukce mostu mezi Vintířovem a Vřesovou na Sokolovsku skončí později, než stavbaři předpokládali. Především kvůli skrytým vadám původní konstrukce přemostění. Krajská správa a údržba silnic chce most dokončit nejpozději v závěru letošního roku. Obyvatelé Karlových Varů upozorňují na mladíky, kteří při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a jezdí nebezpečně. Někteří navíc předvádějí jízdu na kole. V Chebu v části Háje pokračuje výstavba nové dvoupodlažní zbrojnice pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Nová budova nahradí dosavadní nevyhovující prostory a nabídne hasičům nové moderní technické zázemí. Objekt bude sloužit i veřejnosti a taky studentům. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu. Aerolinky kvůli zdražujícímu se palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. České volejbalistky si po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začátek dobrého rána vyplnili první krátké zprávy, které připravila Lenka Poláková. No a vy se probouzíte do úterý 6. října. A kdo bude dnes slavit svátek a kdo narozeniny, tak to si povíme v dobrém ránu hned po 6. hodině. Ale nejprve tu pro vás máme na rozjezd našeho hudebního proudu písničky od Heleny Vondráčkové a taky Daniela Hůlky. Po níž si pak povíme, jaké události dnes očekáváme a připojíme i tipy pro váš volný čas, tak buďte s námi, je půl šesté a dvě minuty.

Víte, že karlovarské sklo Moser znají i v královských a prezidentských palácích? Luxusní křišťál z místní sklárny zdobí stoly významných osobností po celém světě, včetně králů, šejků nebo emírů. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

s rádiem vašeho kraje vstáváte do úterního rána 6. října a co se dnes očekává? Tak nejpozději dnes byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby a zhruba třetina jich volí navíc i svého zástupce do senátu. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin. Podle odhadů ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. V Praze se můžete svést speciální tmavomodrou tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla. Jde o jednu z posledních akcí.

0: Sekcí pražského magistrátu při příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin. Tramvaj bude vozit cestující do konce roku na lince číslo 22. A začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Za 5 minut bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes máme chladné ráno, v Karlovarském kraji je jasno, teploty se pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia a místy se vyskytují i přízemní mrazíky. Dnes očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno a zpočátku i dopoledne se v údolích, zejména podél řek a vodních ploch, mohou místy vyskytovat i mlhy. No a večer přinese od jeho západu přechodně více oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne pak budou většinou dobré a biometeorologická předpověď ta dnes přináší dvojku, tedy stupeň střední zátěže. 5:45 na hodinách je 6:15, krásné ráno.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Krásné ráno přejeme vám, kteří jste si zapli rádio, a jestli nemáte na dnešek žádné plány, tak si pojďte teď poslechnout naše dnešní pozvánky. Technická poradna pro seniory se otevře mezi 9. a 12. hodinou v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon anebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Chebská galerie 4 zve na výstavu nazvanou Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová hledá fotografické motivy v každodennosti i v intimitě vlastního života. A Michael Hanke je dokumentarista. Mariánsko-Lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Stříška nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti a nostalgie. V Karlovarských Alžbětiných lázních si mohou návštěvníci připomenout legendární filmovou televizní postavu Pana Tau. Expozice připomíná výročí 60 let od vzniku pilotního dílu s kouzelným mužem s buřinkou, kterou stvárnil Ota Šimánek. K vidění jsou originální kostýmy, fotografie z natáčení, dobové plakáty, filmový dokument anebo ukázky ze scénářů a gramokoutek. Muzeum v Aši připomíná výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. A členové a hosté Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců představují v Karlovarské krajské knihovně pod názvem Art Contact své obrazy a fotografie spojené s tématy Linka v krajině, Enfiláda a Nekonečno.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dí.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: jak žít do sta let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Tři vlastníci pozemků se odvolali proti stavebnímu povolení na výstavbu dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Andělskou horou. Horní Slavkov opravil jídelnu a kuchyň základní školy v Nádražní ulici. Zemědělský fond ukončil kvůli Babišovu střetu zájmu 8 projektů Agrofertu. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno zpráv, přeje Lenka Poláková. Stavba dálnice mezi Karlovými Vary a Andělskou horou začne až příští rok. Tři vlastníci pozemků napadli stavební povolení. Jejich námitky teď řeší dopravní a energetický stavební úřad, říká krajský ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
2: Ten proces toho odvolacího řízení může trvat až několik měsíců, tudíž my jsme teď ve fázi před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby a stavbu nemůžeme začít, protože nemáme pravomocné stavební povolení.
1: Horní Slavkov na Sokolovsku dokončil rekonstrukci jídelny a kuchyně základní školy v Nádražní ulici. Stavební práce začaly letos v červnu. Podle vedení města opravy stály zhruba 11 milionů korun a část nákladů pokryla dotace. Jídelnu můžou využívat nejen žáci školy, ale i další strávníci.
3: V kuchyni je teď nové gastrovybavení a vzduchotechnika. V jídelně přibyl i nový nábytek a změnilo se také její uspořádání. Úpravy zjednodušily přípravu a výdej jídel. Z Horního Slavkova, Václav Malý, Český rozhlas.
1: Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, zjistil web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihly. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
4: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země plánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejové týmy Sparta a Mladá Boleslav si po nevydařeném úvodu extraligové sezóny vyměnili útočníky. Do mladoboleslavského klubu jde zkušený Tomáš Hika. Pražané naopak získali mladého Vojtěcha Hradce. Oba týmy o tradu informovali na svých oficiálních webech. Pražanům se úvod ročníku nevydařil. V tabulce jsou z 10 body 9. Mladá Boleslav je předposlední s 6 body a 18 vstřelenými brankami, což je nejméně po poslední Olomouci. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne v údolích mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Odpoledne budou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku se pracuje na údržbě mostu. Vozovky jsou v obou směrech zúžené na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Několik evropských států v poslední době varuje před možnými útoky. Například Polsko nebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Je na to Česko připraveno a kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? Tak podrobně tedy probereme toto téma krátce po čtvrtek na 7, ale taky budeme blahopřát a o počasí si popovídáme s meteorology, tak ať se máte s námi hezky. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

6 hodin a skoro 12 minut a v kalendáři datum 6. října ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary, tedy zdravíme vás, kteří máte právě dnes své narozeniny a ještě taky popřejeme českému herci, režisérovi a dabérovi Václavu Knopovi, kterému je 77 let. Kulaté 40. narozeniny oslaví česká zpěvačka Tereza Kendlová a česká profesionální tenistka Renata Voráčová slaví 43. narozeniny. Dívám se do kalendáře, svátek má Hanuš. Hanuš je mužské jméno pocházející z německého Hannes, což je zkrácenina od Johannes, čili Jan. No a právě jméno Jan se vykládá jako Bůh je milostivý. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme vše nejlepší a posíláme písničku od Stevieho Wondra. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Ranní pohodu přejeme malým i velkým, úplně vám všem, kteří jste se probudili do úterního rána spolu s námi. A jaký bude ten dnešní den? Tak to nám teď poví meteorolog Tomáš Vejvoda, kterého zdravím do Plzně. Hezké dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak dnes máme celkem chladné ráno, vidíte, tady u nás v Karlovarském regionu.
2: Ano, to je to tak, teploty se pohybují poměrně nízko, nejčastěji to je v rozmezí od 5 do 2 stupňů Celsia a lokálně se objevují i přízemní mrazíky. Naopak na hřebenech hor je lokálně až 8 stupňů a jinak je na obloze jasno nebo skoro jasno a v údolních polohách, zejména tedy v blízkosti vodních ploch, se ojediněle vyskytují i mlhy.
1: Uh-huh. A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak dnes nás čeká opět sluneční den, bude jasno nebo skoro jasno, ráno se teda ještě ojediněle i s mlhami, později večer pak začne od jeho západu přibývat oblačnost. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 18 do 21 stupňů Celsia a na hrách to bude v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda, já vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: písničkou Modrej dým jsme si v dobrém ránu připomněli skupinu Black Milk, kterou tvořila trojice zpěvaček Tereza Černochová, Helena Zaťová a taky Tereza Kendlová, která nejenže právě dnes slaví své kulaté 40. narozeniny, ale taky na tuto sobotu 10. října připravila svůj největší koncert v životě. Tereza Kendlová totiž slaví rovněž 25 let na hudební scéně a tak si připravila dárek pro své fanoušky. Koncert se uskuteční v pražském Fóru Karlín a zazní na něm nejen její největší hity, ale právě taky písničky, které naspívala ve skupině Black Milk. A se svou bývalou kolegyní Terezou Černochovou společně tedy zaspívají tři písničky právě z této éry a speciálně vzpomenou na Helenu Zaťovou, která zemřela před 2 lety. Naše časomíra ve studiu ukazuje 6.22 a další zajímavé téma dobrého rána je před námi. Systém varování v nouzových situacích, takzvaný cell broadcast, má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeje mobilních telefonů zaslat varování a taky rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní nebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco semele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Silnice třetí třídy v ulici Rosnická v Karlových Varech je uzavřená. Omezení potrvá do 13. října. Objížďka vede obousměrně přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením. Horní Slavkov na Sokolovsku dokončil rekonstrukci jídelny a kuchyně základní školy v Nádražní ulici. Stavební práce začaly letos v červnu. Jídelnu můžou využívat nejen žáci školy, ale i další strávníci. Na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků zkoumá území v blízkosti Andělské hory. Práce se zaměřují na pozůstatky základů bývalých hospodářských objektů, které se nachází v trase budoucí dálnice D6. Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Kvůli věku to je jeho poslední šance získat na tomto šampionátu medaily. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak jsme rádi, že jste si k nám taky dnes našli cestu. Ladíte rádio vašeho kraje, je 7:30 a po krátkých zprávách se můžete opět těšit na písničky, co nestárnou od Karla Gotta a Ilony Čákové. A samozřejmě to není všechno. Taky uslyšíte, koho jsme si na dnešní odpoledne pozvali do studia a připojíme i pravidelné kalendárium s Petrem Jungmanem. Ale teď už posnídejte spolu s námi. Hlavu.

0: kartičku si mezi nás právě teď našla chebská rodačka, zpěvačka Ilona Čáková, která začátkem měsíce oslavila své už 56. narozeniny. Posloucháte Český rozhlas z Karlovy Vary a v našem odpoledním vysílání vám představíme skautský oddíl Orion Karlovy Vary. Hostem dobrého odpoledne bude Ivana Hluchá z tohoto skautského oddílu, s níž probereme to, jak oddíl funguje, kolik má členů, jak je aktivní a jakých už dosáhl úspěchů. Tak to a více se dozvíte dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Aktuálně máme v karlovarském regionu jasno. Teploty se pohybují od 2 do 5 stupňů Celsia. Místy se vyskytují přízemní mrazíky, ale na horách tam je až kolem 8 stupňů a v údolích se mohou vyskytovat také mlhy. Před námi je ale slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Později večer začne od jeho západu přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž ta je dnes střední na 2. stupni. Za minutu bude 7:15.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Vratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
2: Hello, can you hear me?
1: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
2: Hang on.
1: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

Víte, že karlovarské vřídlo dosahuje teploty 73 stupně Celsia a díky tlaku oxidu uhličitého dokáže vytrysknout do výšky až 12 metrů? Jedná se tak o nejteplejší a nejmocnější minerální pramen u nás. Za jedinou minutu vydá průměrně 2000 litrů minerální vody. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dnes je poslední den pro roznos volebních lístků do schránek. K dispozici budou i ve volebních místnostech. Veterinární služba první pomoci se v Karlovarském kraji osvědčila. Denně ošetří desítky zvířecích pacientů. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Nejpozději dneska by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice nebo pracovníci České pošty.
4: Bych to viděl třeba i kolem 8 000.
5: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
4: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenýma dopisem a dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
5: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
6: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
5: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje jednali se zvěrolékaři, kteří zajišťují veterinární službu první pomoci v regionu. Podle krajské mluvčí Jitky Čmokové setkání sloužilo primárně ke zhodnocení dosavadního fungování služby, diskuzi o zkušenostech z praxe a možnostech jejího dalšího zlepšování. Služba se podle veterinářů i jejich klientů osvědčila. Během jedné směny ušetří v průměru kolem 20 pacientů, často i více. Zároveň vyřizují řadu telefonických konzultací a pomáhají chovatelům na dálku. Do systému se v současnosti zapojuje 11 veterinárních ordinací. Služba je dostupná v době víkendů a svátků od 14 do 17 hodin. Odborníci, zástupci obcí i ochrany přírody hodnotí 10 let existence chráněné krajinné oblasti Brdy. V domě přírody HKO na zámečku Tři trubky u Strašic na Rokycansku analyzují dosavadní proměnu území z pohledu péče o krajinu, turismu i dopadů na okolní obce. Pokračuje Dagmar Filo z destinační společnosti Rokycansko a Nepomucko.
7: Budeme se bavit o tom, jak by se Brdy měly rozvíjet v dalších letech. Velkým tématem bude návštěvnost a hledání rovnováhy mezi tím, aby byly Brdy dostupné návštěvníkům, ale zároveň si zachovaly svoji autenticitu a jedinečný charakter. Pozvali jsme proto kolegy z Českého krasu a Českého lesa, kteří představí své zkušenosti a příklady dobré praxe.
3: Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
8: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Těžba a transport fosilních paliv jsou jedním z velkých zdrojů metanu v atmosféře. Podle kritiků ale nařízení bude komplikovat dovoz paliv, jejíž cena v poslední době prudce vzrostla. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvaly Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Tenista Jiří Lehačka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích mlhy, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Se silnějším provozem počítejte v Karlových Varech na silnici 13 u Dalovic a silnici 6 ve směru na Prahu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Asi těžkou otázku jsme nachystali na dnešek pro naše nejmenší. V anketě Ahoj Rádio se zeptáme na to, co je to rogalo. Tak si počkejte na to, co nám děti odpoví. Jejich názory si poslechneme hned po písničkách od Marka Straceného a Michala Tučného. No a v dalším příspěvku pak připomeneme, že při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla jezdí v pražských ulicích speciální tramvaj. Cestující se s ním mohou svést až do konce roku. Tak ať vám ani to neuteče. Je 7 hodin a 5 minut. Krásné ráno.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Víte, že k nejpozoruhodnějším dílům rané gotiky ve střední Evropě patří dvojitá patrová kaple svatého Erharda a Uršuly na Chebském hradě? Z horní kaple vede točité schodiště do místnosti, která sloužila jako alchymistická dílna. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
1: Pojďte všichni

0: co je to rogalo?
1: Stroj?
2: Skupiní jako to, jak se pomenovalo tu skupinu.
3: Nějaký prapodivný třeba robot?
4: Zvíře nějaký?
5: Je to chlupatý a je na souši.
6: Hudební nástroj.
7: Třeba nějaká soutěž.
8: Třeba nějaká kapela se třeba takhle může jmenovat.
9: Třeba nějaká lipa.
10: Nějaký skútr.

0: www.vary.rozhlas.cz, rovněž Facebook anebo Instagram, tak tam všude nás na internetu najdete. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a spolu s námi se probouzíte do chladného rána. Teploty se nám pohybují od 2 do 5 stupňů Celsia. Místy se vyskytují přízemní mrazíky a v údolích mlhy. Ale před námi je slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno. Později večer začne pak oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou odpoledne přechodně až dobré a pilzátěž, ta je dnes střední.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Tak já doufám, že se vám i dnes hezky poslouchá. V dobrém ránu nechyběla ani písnička od skupiny Holky a za 10 minut bude 7:30. Prahou nově jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla. Bývalý prezident, dramatik a disident by včera oslavil 90. narozeniny. Do konce letošního roku bude tramvaj vozit cestující na lince 22.
1: Tramvaj je celá modrá, na bocích má nápisy Havel 90 s portrétem prezidenta v abstraktním provedení, které zdůrazňuje rysy jeho tváře. Jdu se podívat do kabiny řidiče tramvaje za panem Stanislavem Rückrem. Vstupuji tady do kabiny.
2: Samozřejmě já jsem pana Havla zažil jako prezidenta, jsem i pod něm sloužil u Hradní stráže, takže samozřejmě mám k němu pozitivní vztah.
1: Z kabiny se jdeme podívat přímo do tramvaje. Jsou tu vylepené plakáty, které například upozorňují na akce spojené s výročím nedožitých narozenin Václava Havla.
2: Tramvaj hledím jako na vozidlo. Je hezká, vizuálně pěkná a určitě cestujícím bude líbit.
1: Dodává řidič Stanislav Rücker z pražského dopravního podniku. Na výzdobě tramvaje se podílela první prezidentská knihovna. Podle člena její správní rady, hudebníka Michaela Kocába, tramvaj jako každodenní dopravní prostředek částečně vystihuje Havlovy postoje.
3: Ta tramvaj vlastně symbolizuje to, co Havel neustále zdůrazňoval, to je to občanská společnost. Najdete nepříliš věci, které jsou plně nezávislé na politice. Těžko bude vláda rozpočtem nějak omezovat prostě provoz tramvaje. Tramvaje tady jsou, slouží lidem.
1: Speciálně upravená tramvaj bude jezdit na lince 22. Říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Tramvaj bude vždy výjíždět z vozovny Vokovice. No a s touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku.
1: Podle Hofmana je speciální tramvaj poslední akcí magistrátu k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin.
4: Z pohledu magistrátu ty připomínky završujeme právě touto akcí. Jinak jsme měli sérii několika akcí. Tou největší byla bezesporu 21. září, kde jsme mimo jiné slavnostně odhalili i lavičku Václava Havla.
1: Tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Rekonstrukce mostu mezi Vintířovem a Vřesovou na Sokolovsku skončí později, než stavbaři předpokládali. Především kvůli skrytým vadám původní konstrukce přemostění. Krajská správa a údržba silnic chce most dokončit nejpozději v závěru letošního roku. V Chebu v části Háje pokračuje výstavba nové dvoupodlažní zbrojnice pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Nová budova nahradí dosavadní nevyhovující prostory a nabídne hasičům nové moderní technické zázemí. Objekt bude sloužit i veřejnosti a taky studentům. Chodov na Sokolovsku má nový mobilní fotopoint. Ve Staroměstské ulici u Kašny se můžou lidé vyfotografovat v rámu dřevěného okna, které je staré více než 100 let. Původně bylo součástí chodovské školy v ulici Dukalských hrdinů, kde dnes sídlí základní umělecká škola. V Brně dnes začne mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku. A pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme 1 až 3 jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Tip Sport Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 13 se v úseku Karlovy Vary Ostrov Stráž nad Ohří provádí údržba povrchové kanalizace. Zpevněná krajnice je uzavřená.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V 7:30 skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou a ať už se teprve teď probouzíte do 6. říjnového rána, anebo už jste dávno na nohou, tak připomenu, že ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. Posloucháte naše ranní vysílání, no a to nám teď vyplní písničky od Michala Davida a taky Františka Nedvěda. Po nich pak nahlédneme do novin dnes spolu s Lukášem Staňkem. Buďte s námi.

0: dnešní noviny.
1: Krásné úterní ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 8 minut po půl osmé a na programu přehled regionálního tisku. Úterními novinami listovala zajímavá témata z našeho regionu, vybral editor vysílání Lukáš Staněk. A já ho vítám ve studiu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak co jsi se dočetl v regionálním deníku?
2: Kraj nabízí milion vybraným specialistům. Cílem je získat nové specialisty do regionálních nemocnic a zajistit tak pacientům rychlejší přístup k vyšetření i léčbě. Jak informuje dnešní regionální deník, nabídka je určená klinickým onkologům, radiologům a odborníkům na mamární diagnostiku. Na příspěvek v plné výši 1 milionu korun dosáhnou lékaři s příslušnou specializovanou způsobilostí při plném pracovním úvazku. V případě kratšího úvazku, minimálně však polovičního, se částka poměrně sníží. Podmínkou je závazek setrvat v pracovním poměru alespoň 3 roky. Uchazeč zároveň nesmí v předchozích 12 měsících působit ve stejném oboru u poskytovatele zdravotních služeb v Karlovarském kraji s výjimkami stanovenými schválenými pravidly.
1: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
2: Jak jsme vás v našem vysílání už informovali, oprava mostu na silnici mezi Vřesovou a Vintířovem u Staré Chodovské na Sokolovsku potrvá déle než původně avizované 3 měsíce. Mladá fronta k tomu dnes píše, že důvodem je špatný stav skrytých částí mostní konstrukce. Problémy se ukázaly po odhalení nosných prvků. Nový odhad je, že řidičům se přemostění otevře nejspíš až koncem roku. Most na krajské silnici mezi Vřesovou a Vintířovem překonává Chodovský potok a místní komunikaci v lokalitě Stará Chodovská, která je částí města Chodov. Poslední sčítání dopravy z roku 2025 ukázalo, že úsekem v obou směrech projede v průměru 1628 motorových vozidel denně, včetně nákladních vozidel a linkových autobusů. Most tak zajišťuje spojení využívané pro každodenní cesty obyvatel okolních obcí. Důležitý je i pro zásobování a služby v této části Sokolovska.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak i když máme chladné ráno, před námi je slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno se v údolních polohách, zejména podél řek a vodních ploch, mohou ojediněle vyskytovat i mlhy. Později večer začne od jihozápadu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 15 do 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne ale budou přechodně až dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí na dnešek druhý stupeň, tedy střední zátěž. 7:45 na hodinách je 7:45. Dobré ráno.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tak ať už nás posloucháte v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Sokolově, Chodově či jinde, přejeme vám i nadále ničím nerušený poslech našeho dobrého rána. No a odpoledne pak nevynechejte po 13. hodině pořad Alex a host. A my se teď od Alex Minářové dozvíme, koho si pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V blízkosti silnice číslo 6 u Andělské hory na Karlovarsku pokračuje archeologický průzkum. Mezi německým městem Hof a odborníky z Karlovarského kraje vznikl společný projekt na záchranu starých ovocných sadů. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno zpráv, přeje Lenka Poláková. Na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků zkoumá území v blízkosti Andělské hory. Práce se zaměřují na pozůstatky základů bývalých hospodářských objektů, které se nachází v trase budoucí dálnice D6. Vysvětluje vedoucí průzkumu Martina Bradová.
3: My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachované i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně ten základní princip záchran archeologických výzkumů, kdy se snažíme aspoň zdokumentovat to, co se nám dochovalo, pak bohužel to ustupuje stavby.
1: V německém Hofu se sešli čeští a bavorští partneři projektu Úrodné přátelství. Jak informovali zástupci Bečovské botanické zahrady, záměr propojuje odborníky z Karlovarského kraje a oblasti Hofu při řešení péče o krajinu, konkrétně o ovocné sady se starými odrůdami stromů. Projekt se zaměří na nové výsadby a klimatickou odolnost sadů. Součástí bude vzájemné sdílení zkušeností a osvěta veřejnosti o významu ovocnářství. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 za podpory Evropské unie a České republiky. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
4: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
4: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
6: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
4: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit více. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
7: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport. Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Utkání Anglie-Česko začne ve 20:45 našeho času.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno ráno v údolích, mlhy večer, přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 se v úseku až Hazlov Františkovy Lázně pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Minut po 8 hodině a náš ranní program pokračuje písničkami, co nestárnou, od skupiny Olympic a taky Petry Janů. No a za chviličku se podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat. Jaké plodiny se pěstují nejdéle? No a to není všechno. Taky se telefonicky spojíme s meteorology, zeptáme se jich na počasí a uslyšíte o tom, že Záporočeské divadlo v Chebu díky inscenaci Kniha velkého barda dnes a zítra připomene, že podstatná část díla slavného Williama Shakespearea se zachovala jen díky skupině nadšenců. Tak nás poslouchejte dál.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Máte-li doma nástěnný trhací kalendář, odtrhněte pětku, neboť dnes už je 6. října. A jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Tak tuto otázku nám ve čtvrt na 9 zodpoví meteoroložka Marta Suchá, která už čeká na telefonu. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak dnes bude, prozraďte.
2: Tak celý dnešní den bude slunečný, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách mezi 15 a 18 stupni. Vítr povane pouze slabý, proměnlivý.
0: Tak to je dnešní předpověď počasí a co nám přinese ten zítřejší den?
2: Zítra v noci a dopoledne bude trošku více oblačnosti, polojasno až oblačno, v údolích se mohou vyskytnout ojedinělé mlhy, odpoledne pak bude ale opět slunečné. Nejnižší noční teploty budou vzhledem k oblačnosti vyšší než dnes, většinou mezi 10 a 7 stupni, jen v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti může být až 5 stupňů, maxima budou podobně jako dnes mezi 18 a 21 stupni a vítr nadále slabý proměnlivý.
0: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také kapela Činasky se blízkla v dobrém ránu svou písničkou Víno a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Výročí 410 let od úmrtí Williama Shakespearea připomíná Západočeské divadlo v Chebu hned dvěma inscenacemi. První je Zamilovaný Shakespeare a druhou kniha Velkého barda od Američanky Lorraine Guntersonové. A právě poslední zmíněnou hru uvidí dnes od 19 a zítra od 10 hodin návštěvníci Chebského divadla. Na jedné ze zkoušek natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Dámy a pánové, divadelní společnost Služebníci krále představuje tragický příběh.
2: A byla to právě zmíněná divadelní společnost, která se rozhodla zachránit pro svět odkaz Williama Shakespearea. Jak? To vysvětluje režisér Zdeněk Bartoš.
3: Dokudrama ukazuje, jakým způsobem se stal nesmrtelným, jak přežilo jeho dílo, jak se vůbec zachovalo.
2: Do jaké míry o době před 400 lety fabulujete a do jaké míry se to téma drží reality?
3: No, to je právě překvapivé, že vlastně se začátkem zkoušení jsme objevili, nebo Martina objevila, jak velmi mnoho z té hry odpovídá historickým skutečnostem a faktům a jak precizně téměř vědeckou metodou autorka pracovala.
4: Tam jsou opravdu detaily, které ona musela bohatě rešeršovat. Třeba to, že jeden z těch hlavních herců Královské Shakespeareovské společnosti možná koktal. Nebo to, že Ben Jonson, slavný autor, jel na cestu do Skotska. To jsou věci, které běžný člověk netuší. Ani my jsme to netušili, než jsme se do toho pustili.
2: Říká dramaturgině Martina Pokorná.
3: A skutečně v té hře většina jmén, postav, jejich charaktery, jejich osudy a celá chronologie těch událostí, jak šly za sebou, které vedly k tomu vydání prvního folia, prvního souborného vydání, tak to všechno prostě sedí. To nás překvapilo, jak precizní v tomhletom ona je a téměř si nevymýšlí.
2: Upřesňuje režisér Zdeněk Bartoš. Diváci tak uvidí například reálné postavy někdejší společnosti Služebníci krále, které představují například Petr Strenáček a Viktor Braunreiter. Vy se sice vracíte hodně let zpátky, nicméně mě ta hra přišla docela aktuálně až překvapivě, protože se v ní jedná v podstatě o partě, která zakládá startup a jde o obyčejné lidi, obyčejné herce, nejsou to nějací obchodníci nebo lidi zběhlí v právu a podobně. Řeší se otázky krádeže duševního vlastnictví, laciné nápodobě, taková trochu divadelní temu.
1: Co to bylo? To nebyl Hamlet, tenhle ten pirátský podvrh. To bylo zneustění. Takhle mizernou úroveň jsem fakt nečekal.
3: Přesně, to pirátství a podloudné kopie a startup, že si vezmou do hlavy, že udělají něco zdánlivě neuskutečnitelného, napnou síly a připravenému štěstí přeje.
1: Když ne my, tak kdo?
4: Myslím, že tam vnímáme ještě to téma, že i naprosto neuskutečnitelný projekt, když se opravdu lidi zapřou a zakousnou do něj, tak jde prostě dotáhnout.
1: Půlka těch her se postrádá a druhá půlka je bezcenný pirátský trap.
3: Chceme zdůraznit ten fakt, který si málo kdo uvědomuje, a sice, že bez tohoto počinu bychom zřejmě z Shakespearea měli jenom torzo.
2: Poznamenává režisér Zdeněk Bartoš. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že císařské lázně v Karlových Varech byly při svém otevření v roce 1895 nejmodernějším lázeňským domem na světě? Využívali unikátní hydraulický výtah na rašelinové koupele. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Silnice třetí třídy v ulici Rosnická v Karlových Varech je uzavřená. Omezení potrvá do 13. října. Objížďka vede obousměrně přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením. Horní Slavkov na Sokolovsku dokončil rekonstrukci jídelny a kuchyně základní školy v Nádražní ulici. Stavební práce začaly letos v červnu. Jídelnu můžou využívat nejen žáci školy, ale i další strávníci. Na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků zkoumá území v blízkosti Andělské hory. Práce se zaměřují na pozůstatky základů bývalých hospodářských objektů, které se nachází v trase budoucí dálnice D6. Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Tenistka Linda Nosková vypadla na tisícovkovém turnaji v Pekingu v osmifinále. S Ruskou Alexandrovou prohrála 2-6 a 2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 se v úseku Kinšperk nad Ohří Loket čistí vozovky a uklízí odpadky. Levý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak když se spolu se mnou podíváte do kalendáře, zjistíte, že dnes je úterý 6. října a svátek má Hanuš. Hanuš je mužské jméno pocházející z německého Hannes, což je zkrácenina od Johannes, čili Jan. A jméno Jan se tedy vykládá jako Bůh je milostivý. Takže všem Hanušům posíláme k svátku gratulaci a nejen jim, ale taky vám všem, kteří máte dnes narozeniny, a přidáváme písničku od skupiny Redikirken. No a za chviličku otevřeme soutěž. Je půl deváté a 3 minuty.

0: Náš ranní program plný hlavně pěkných českých písniček vyplnila vzpomínka na Věru Špinarovou. No a na řadě soutěž. Dnes můžete vyhrát knihu s názvem Hledání veřejné služby. A vyhrát ji můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.40 na hodinách a my vás v dobrém ránu zveme na akci Mediální obezřetnost, která proběhne tento pátek 9. října od 13 hodin v Kulturním centru Svoboda Cheb. Cílem je zvýšit mediální gramotnost lidí, podpořit jejich kritické myšlení a snížit zranitelnost vůči nepravdivým nebo zavádějícím informacím. Na místě se tedy můžete dozvědět, jak rozlišovat fakta od manipulace a jak bezpečně pracovat s informacemi v online prostoru. Vstupné na akci je zdarma a kromě užitečných informací si každý odnese malý dárek od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tolik tedy malá pozvánka. No a v rámci dnešní soutěže nabízíme knihu nazvanou Hledání veřejné služby, kterou věnoval do soutěže Radio Servis. No a vyhrát můžete tuto knihu po správném zodpovězení soutěžní otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak telefonní linka už je obsazená, kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Jedličková Růžena z Mariánských Lázní.
0: Já vás zdravím, paní Růženo, zdravím do Mariánských Lázní. Tak prozraďte mi, paní Růženo, používáte internet nebo ne?
1: Já ho nepoužívám, má ho syn, já už

0: jsem starší a...
1: Ano.
0: Když tak mi pomáhá syn, když je třeba.
1: Chápu. Tak doufám, že si poradíte s dnešní soutěžní otázkou. Já se vás totiž, paní Růženo, ptám, co znamená výraz clickbait. Vyberte ze tří možností, buď je to titulek, který je seriózní a pomáhá nám vyznat se ve zprávách, nebo je to za B, titulek, který má nalákat ke kliknutí i za cenu toho, že slibuje, co článek nebo video za ním nemůžou splnit, a nebo je to za C, šokující titulek, který nám jasně popisuje, co si přečteme v článku na internetu. Tak co je to ten clickbait? Co myslíte, paní Růženo?
0: Já teda nevím, budu jenom typovat.
1: Tak to zkuste.
0: Zkusím to Cko.
1: Šokující titulek, který nám jasně popisuje, co si přečteme v článku, říkáte. Tak bohužel tuto variantu škrtám, vypadává nám z možností, není to dobře, za chvíličku se dozvíte, jak to je. Mějte se hezky, pěkný den vám přeji, paní Růženo,
0: naslyšenou. Já vám také děkuji, nashledanou.
1: 221 55 37 37, tak to je telefonní linka do dnešní soutěže. Tak uvidíme, kdo získá knihu, jestli ji někdo získá. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Eva Vary.
1: Zdravím, paní Evo, tak slyšela jste soutěžní otázku?
2: No, slyšela.
1: Clickbait, co by to mohlo být? Tak buď nám tady zbývá titulek, který je seriózní, pomáhá nám vyznat se ve zprávách, a nebo je to ten titulek, který má nalákat ke kliknutí?
2: Tak to druhý.
1: To druhý, říkáte.
2: Ano.
1: A je to tak, ano, skutečně.
2: No.
1: Clickbait znamená doslova návnada na kliknutí. Používá se pro obsah na internetu, hlavně tedy články, videa nebo titulky, který je schválně vytvořený tak, aby nalákal kliknout, často pomocí přehnaných nebo zavádějících tvrzení. Cílem tedy clickbaitu je hlavně získat co nejvíc kliknutí a zhlédnutí, často právě kvůli reklamám. Takže gratulace ode mě, vyhráváte
2: Děkuju.
1: Knihu, mějte se hezky, naslyšenou, pěkný den.
2: Taky zatím, naschvál.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nová muzika od nás pro vás, skupina Bee Gees na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a před námi je pěkný slunečný den.
1: Počasí.
0: Je 9:15 a 2 minuty a dnes čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Až později večer začne od jeho západu přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž ta je na 2. stupni, tedy střední. Ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 6. října. Minimální teplota minus 4,6 stupňů Celsia byla naměřená ve Františkových lázních v roce 1971, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v Chebu v roce 1981 a bylo to 24,2 stupně Celsia.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Jedna z pěkných písniček od Dalibora Jandy, Oheň, voda, vítr, se usadila pár minut před koncem dnešního dobrého rána v našem vysílání. No a snad vám taky, jak se říká, kápla do noty. Ale už za 8 minut to bude 9. hodina, čerstvé zprávy nabídne Lenka Poláková a jak mi prozradila, tak v nich bude řeč například o cvičení hasičů u obce Osek na Teplicku. A taky uslyšíte o tom, že v Karlových Varech by měla vzniknout nová čtvrť s názvem Nové centrum, tak si počkejte na podrobnosti ve zprávách v 9 hodin. No a po nich pak představí nejbližší dopolední program Stanislav Jurík, tak si užijte i jeho společnost a zítra nezapomeňte vstávat opět spolu s námi. Od mikrofonu a mixážního pultu se loučí Jitka Brošková, já vám všem přeji příjemný a pohodový den. Naslyšenou.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V karlovarských rybářích začne stavba nové čtvrti na místě bývalého pivovaru. Večer se v lese u Oseka na Teplicku uskuteční cvičení hasičů. Inflace v září mohla podle ekonomů stoupnout až na 2,4%. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Hezké dopoledne. V karlovarských rybářích by od listopadu měla začít stavba prvních objektů čtvrti nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru postavit domy se 73 byty. V dalších etapách by mohlo vzniknout až okolo 200 bytů v obytných a rodinných domech. Součástí projektu jsou podle generálního manažera Miroslava Příkopa i podzemní garáže, občanská vybavenost a veřejné prostranství. Realizace by měla trvat asi 2,5 roku. Mezi budoucími domy by mělo být náměstíčko se službami a obchody. Na zástavbu by pak měl navazovat park, který povede až k základní škole Šmeralova, na které chce investor spolupracovat s městem. První etapa by mohla stát okolo 350 až 400 milionů korun a bude plně financována z prostředků investora a z bankovních zdrojů. V lese u Oseka na Teplicku bude večer cvičení hasičů. Podle města budou trénovat hledání, záchranu a převoz zraněných osob z těžko přístupného terénu v prostoru Rizmburské věže. Radnice proto upozorňuje na zvýšený pohyb hasičů i jejich techniky. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může přiblížit až na hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
2: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Rakouští policisté zadrželi dva Slováky, které spojují s krádežemi nejméně 21 aut a z pokusu o krádeže dalších 7. Podle spolkového kriminálního úřadu způsobili škodu v přepočtu přes 12 milionů korun. Zloději kradli ve spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousy, převážně na záchytných parkovištích u nádraží nebo před rekreačními centry. Ukradená auta převáželi přes hranice na Slovensko. Jeden ze zadržených se podle vyšetřovatelů přiznal.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přechodně více oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia, vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 se v úseku Lubenec-Chyše pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dneska úterní dopoledne máme 4 minuty po 9. hodině. Bez patřičných důkazů už vám nikdo nemůže jen tak tvrdit, že jeho výrobek je šetrný k přírodě a nejzelenější ze všech zelených. V Česku začala platit nová spotřebitelská práva. Povíme vám o tom už za chvilku v novém díle rubriky Zdraví v cajku.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, co se skrývá za označením harmonizované oznámení a harmonizovaný štítek? Napnout uši by měli všichni spotřebitelé, kteří nechtějí být klamáni. Detaily připojí Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co označují ta dvě sousloví?
2: Zní to divně, ale harmonizované oznámení je taková hantýrka Evropské unie a v podstatě to znamená, že nově ve všech zemích Evropské unie máme stejnou formu, jakou bychom měli být poučeni o svých právech, co by spotřebitelé. Znamená to, že v každém obchodě bychom měli najít tuhle informaci buď vyvěšenou přímo někde na zdi, anebo na internetových stránkách toho obchodu. Ten harmonizovaný štít je vlastně věc trošku navíc, pokud se nějaký výrobce nebo prodejce rozhodne garantovat vám větší práva, než jsou dána ze zákona, třeba delší záruční lhůtu, tak potom musí použít tenhle štítek a musí tam být informace ve všech evropských jazycích o tom, že ty práva máte. Ten štítek vypadá asi jako nálepka velikosti plus minus 10x10 cm a je tam nápis garant a takové G stylizované do štítu, které má vlastně ukazovat, že ta garance se týká spotřebitele, že nás to chrání. Tyto oba pojmy přináší nová směrnice, která posiluje práva spotřebitele, ta vstoupila v platnost ve všech zemích Evropské unie 27. září tohoto roku.
1: Kam nás ta nová směrnice posouvá? Co už podle ní nebude možné?
2: Hodně se stíží možnost různých šmejdů nás balamutit. Například by se nemělo stát, že výrobek bude označen jako recyklovaný nebo recyklovatelný, aniž by to ten výrobce byl schopen prokázat. Dále se zakazuje takovéto obecné takzvané zelené lakování, to znamená, že něco je zelené, ekologické, přátelské k přírodě. Pokud se tam objeví informace například o biologické rozložitelnosti nebo energetické úspornosti, musí to být podloženo solidními daty. Pokud například firma prohlásí, že je klimaticky neutrální, nestačí, aby si koupila takzvané odpustky ve formě nějakých offsetů, to znamená zaplatí třeba některé africké zemi za vysazení stromů. Čili mnohem méně možností nás balamutit. Mimo jiné se ta nová regulace týká také takzvaných kazítek, to znamená, nemělo by se vám stát, že by se výrobek odporoučil do věčných lovišť například první den po ukončení záruky.
1: Co naopak možné bude? Čemu všemu ta nová pravidla otevřou cestu?
2: Vlastně by měla podpořit to, co už v Evropské unii existuje, to znamená, měli bychom se obrátit například na ekologicky šetrné výrobky, protože tam existuje nějaká státní entita, která kontroluje a garantuje určitá pravidla. Ty ekologické značky jsou velmi populární třeba v Německu, Rakousku, Skandinávii. U nás zatím tak populární nejsou, ale to mnohem lepší forma než nějaké lístečky nebo zelené stromečky, které jsou na výrobcích a nic negarantují. Dále bychom měli důvěřovat energetickým štítkům, tam je také regulace ze strany Evropské unie a nemůže si tam kdokoliv napsat cokoliv.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Taková otázka do pranice, kdo bude ta nová pravidla vymáhat?
2: To považuji za velmi důležité. V České republice tahle agenda spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, což mi připadá trošku protismyslné, protože právě průmysl se proti téhle směrnici dost stavěl. Nicméně výkon těch práv bude mít Česká obchodní inspekce. To znamená, pokud máte pocit, že vaše práva jsou nějakým způsobem poškozena, tak byste se mohli obrátit na Českou obchodní inspekci.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A dnes to bude vzpomínka na chvilku s doktorem Miroslavem Plzákem, známým sexuologem.
2: První otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
3: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
2: Co soudíte o nápojích lásky?
3: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly a samečci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říčan. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
2: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
3: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
2: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
3: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
2: Čtyřikrát?
3: Čtyřikrát, ano.
2: A jsou šťastní?
3: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
2: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
3: To nějakej zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
2: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
3: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.
0: Český rozhlas Karlovy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla uvede na Nové scéně od 19 hodin činoherní představení s názvem Pravda. Ženský pěvecký sbor Karmína Přeštice zve na koncert ke stému výročí narození plzeňského hudebního skladatele Jaromíra Bažanta. Koncert se koná v Plzni v Domě hudby od 19 hodin. Knihovna města Plzně od 18 hodin uvádí kultovní osobnosti moderní doby. Jedná se o přednášku Louis Armstrong Sačmo a vznik jazzu, hudebního fenoménu 20. století. Přednášku připravil hudební publicista a náš kolega Zdeněk Raboch. Do kinosálu v Horšovském Týně se přijďte podívat na slavnou one-man show Co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Začátek je v 19 hodin. Filmový klub Plzeň uvede v Měšťanské besedě dokumentární snímek, ve kterém principál divadla Semafor Jiří Suchý vzpomíná na hudební prožitky. Snímek Hudba řekla pojď a tak jsem šel začíná v 17 hodin. A Měšťanská beseda dále láká od 8 večer na koncert komorní sestavy Ivan Hlas Trio. Muzeum v Aši připomíná výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. V Mariánsko-lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Střížka, nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf je proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími. Tolik pro tuto chvíli tipy pro volný čas a za chvilku už trochu změníme téma. Pomocí ultrazvuku i mamografu mohou lékaři odhalit u žen zdravotní problém v prsní tkáni. Jaký je mezi oběma metodami rozdíl a co všechno jsou schopné odhalit, to povíme už za chvíli, a to s tiskovou mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorií Plívovou. Přejeme hezké dopoledne.

Víte, že na Sokolovsku zaniklo kvůli těžbě celé město? Čistá byla postupně vysídlena a později zcela zanikla. Dnes její osud připomínají archeologické nálezy a pozůstatky v krajině. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Teď tu máme téma, u kterého by měly zpozornit hlavně ženy. Povídat si budeme o vyšetření prsní tkáně a taky o metodách, které se k tomu používají, tedy o ultrazvuku a mamografu. Další detaily teď probereme s mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorií Plívovou, kterou vítám po telefonu v našem vysílání. Hezký den přeju.
1: Dobré ráno.
0: Jaký je tedy rozdíl mezi ultrazvukovým a mamografickým vyšetřením?
1: Tak jak už napovídá samotný dotaz, je to ve výběru přístrojů a také ve způsobu, jak to vyšetření samotné probíhá. Pokud se bavíme o ultrazvuku, možná ho posluchačky znají hlavně jako sono, tak to probíhá v leže, je hotové za pár minut. V podstatě lékař prohlédne sonografickou nebo ultrazvukovou sondou oba prsy a velmi rychle jsou známé také výsledky. Oproti tomu mamografie, ta používá velmi nízkou dávku rentgenového záření. Tady bych chtěla zdůraznit, že se jedná o takovou dávku, která nějak neničí nebo není ohrožující, nezatěžuje naše zdraví. To vyšetření probíhá ve stoje, mamograf udělá dva snímky každého prsu, no a na ty výsledky si pak nějakou chvíli musíme počkat, protože ty snímky podléhají kontrole nebo hodnocení dvou různých radiologů, tak aby byly ty výsledky co nejpřesnější.
0: Můžeme posluchačům doporučit, kdy je vhodné ultrazvukové vyšetření?
1: Vždycky je to na rozhodnutí toho ošetřujícího lékaře, ale taková obecná formulace zní, že ten ultrazvuk nebo sonografie je vhodnější spíše pro mladší pacientky. Pokud se tam objeví nějaký podezřelý nález nebo nějaká nejasnost, tak potom může lékař doporučit následnou mamografii.
0: A kdy je tedy vhodná mamografie? Je to především tedy z toho vyplývá, že pro starší pacientky?
1: Jak se to vezme? Je to od 45 let, což z mého pohledu jsou stále ještě mladé pacientky, ale je to skutečně tak, v průběhu věku dochází ke změnám právě v té prsní tkáně, o které jsme mluvili, a díky tomu jsou potom různé změny nebo nálezy na mamografických snímcích také lépe viditelné. 45 let, to je ta věková hranice, od kdy také každá žena má jednou za dva roky navštívit preventivní mamografický screening, právě protože ta mamografie je v podstatě úplně nejúčinnější metoda pro záchyt jakýchkoliv změn.
0: Jak je to s úhradou toho vyšetření?
1: Pokud se bavíme o tom mamografickém screeningu, který jsem teď načala, to znamená od 45 let výše, pak jednou za dva roky máme každá hrazeno tady to mamografické screeningové preventivní vyšetření. Pokud se rozhodne mladší pacientka nebo žena pod 45 let pro ten ultrazvuk, pro to sono jako samoplátkyně, i to je samozřejmě možné, v případě VZP my potom přispíváme 500 korun na to vyšetření, které si jinak musí uhradit sama.
0: Důležitou součástí prevence rakoviny prsu je také samovyšetření. Dá se takhle po telefonu stručně

0: stručně popsat, kdy a jak se má provádět?
1: Tak já bych možná doporučila tady pohledat trošku po internetu, ten je plný velmi podrobných návodů, jak takové samovyšetření provést. Obecně lze říct, že je dobré každý měsíc mezi 5. a 10. dnem menstruačního cyklu toto samovyšetření provést, věnovat pozornost už na pohled nějakým změnám ve tvaru nebo velikosti prsou, prohmatat oba prsy stejně jako oblast podpaží a okolí klíční kosti. No a pokud ženě přijde něco podezřelého nebo objeví něco, co jí jaksi znervózní, tak prostě vyhledat doktora, buď svého gynekologa, nebo se jít poradit s praktickým lékařem.
0: Říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: I vám napodobně hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nástra v tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
6: Can you hear me?
5: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
6: Hang on.
5: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

Před 10. hodinou pozveme na dnešní hosty rozhlasové. Po 13. hodině uslyšíte hodinový rozhovor s plzeňským hercem Martinem Stránským. Nenechte si ho ujít. No a za chvilku přivítáme dalšího hosta, a to doktorku Andreu Kunšovou, kteráž to pracuje na oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni. Téma si myslím, že je jasné. Za chvilku po zprávách v 10 ho trochu nastíníme.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Den architektury nabídne přednášku historické výtahy v Karlových Varech, mizející technický fenomén. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů, mohly by ovlivňovat voliče. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Kavárně v Zámecké věži v Karlových Varech se dnes od 18 hodin uskuteční přednáška historické karlovarské výtahy, mizející technický fenomén. Je součástí akce Den architektury. Jak uvedl David Malcát, spořádající kanceláře architektury města Karlovy Vary, přednáška představí jedinečné technické památky ukryté ve vilách, lázeňských domech, hotelech i veřejných budovách. Přiblíží jejich příběhy, architektonickou hodnotu i neobvyklá řešení vzniklá v členitém terénu lázeňského města.
2: Výtahy jsou tady s námi již přes 100 let. Jeden z těch výtahů je přímo na Zámecké věži, ale máme jich v Karlových Varech výtahů celou řadu, vzhledem k tomu, že spoustu těch domů bylo postaveno desítky let zpět. Také je zajímavé, že se město tím muselo vypořádat s velmi členitým terénem. Přednášku povede Karel Hamburger z památkového ústavu a představí vlastně jejich historii i technické řešení.
0: Odborníci, zástupci obcí i ochrany přírody hodnotí 10 let existence chráněné krajinné oblasti Brdy. V domě přírody HKO na zámečku Tři trubky u Strašic na Rokycansku analyzují dosavadní proměnu území z pohledu péče o krajinu, turismu i dopadů na okolní obce. Pokračuje Dagmar Filo z destinační společnosti Rokycansko a Nepomucko.
3: Budeme se bavit o tom, jak by se Brdy měly rozvíjet v dalších letech. Velkým tématem bude návštěvnost a hledání rovnováhy mezi tím, aby byly Brdy dostupné návštěvníkům, ale zároveň si zachovaly svoji autenticitu a jedinečný charakter. Pozvali jsme proto kolegy z Českého krasu a Českého lesa, kteří představí své zkušenosti a příklady dobré praxe.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování. Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Iljany Jotovové. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Rumen Radev svolává schůzku se zástupci státních institucí.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Ostrově na Karlovarsku v Hroznětínské ulici srazilo osobní auto chodce. V Karlových Varech v Teplárenské ulici se srazilo osobní auto s autobusem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Deset hodin na 4 minuty. Na podzim se lidé méně pohybují, tráví méně času venku a to se může projevit na jejich vitalitě a zdravotním stavu. Téma probereme s primářkou oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorkou Andreou Kunšovou. A tak proč cvičit doma? To jsou ty zásadní otázky. Co dělat proti opakovaným bolestem zad a celého pohybového aparátu? Dozvíme se za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Po čase tu opět v rozhlasovém studiu máme hosta z plzeňské fakultní nemocnice, tentokrát primářku oddělení léčebné rehabilitace, doktorku Andreu Kunčovou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Téma jsem nastolil už v poutávce, podzim, kratší dny, méně pohybu, lidé jsou možná trochu línější a nemají motiv, jak si chodit ven, protože je sichravo, divně. Teď to ve čtvrtek začne, to počasí, které teď říkám. No, jak rychle se může tento úbytek pohybové aktivity projevit na našem zdraví a na naší kondici? Jak to vidíte ze své pozice?
1: Asi nedokážu úplně říct přesně ten čas, jestli to je týden, pro někoho to může být opravdu týden, ale většinou je to větší časový horizont. A ono nejde jenom o ten pohyb jako takový, ale jde i o psychiku, jde o správný spánek a všechno tohleto je to velmi jako komplexní záležitost. A ten pohyb, my jsme pro něj stvořeni. My jsme nebyli stvořeni na to, abychom seděli někde staticky, ale abychom se hýbali. Takže i když nějaké bolesti jsou a máme, tak je potřeba se neustále hýbat přiměřeně.
0: Můžeme poradit, kolik pohybu bychom měli mít během třeba běžného dne nebo týdne? Počítá se to na nějaké časové penzum nebo třeba množství pohybu?
1: Záleží to individuálně, kdo je jak na co nastavený a kdo jak také může. Ať už jsou to děti nebo seniori, tak nemůžeme úplně říct, jestli je to 30 minut nebo hodina nebo 10 000 kroků. Jsou určitá doporučení, samozřejmě ano. Ale nejlépe je to, co vlastně během toho dne, kde trávíme. Jestli více sedíme, tak i při tom sedu je potřeba dělat pauzy a projít se. Jsou taková doporučení, jako dát si tiskárnu do vedlejší místnosti nebo na chodbu a projít se, používat více schody, nežli využívat výtahu. Často nebo více i pít, na ten pitný režim taky nezapomínat a s tím už jsou spojené návštěvy zase někde jinde. Takže to jsou také běžné jako doporučení, které máme a samozřejmě i děti, když sedí ve škole, tak oni už nevydrží déle sedět než 45 minut, už se tam kroutí po půl hodině a to jejich zdravé tělíčko je na to nastaveno, že prostě tu pauzu potřebují. Tak je to i u nás dospělých.
0: Rozumím tomu dobře, že pohyb můžeme považovat za pohyb i třeba chůzi nebo domácí práce nebo práce na zahradě.
1: Určitě. Všechno, co nás nepřetěžuje. Jo, tady samozřejmě často slýchávám, já jsem se namakal celý život a podobně, nebo já mám těžkou práci, to je pravda. Ale musíme to vzít z toho pohledu, že je to většinou přetěžování toho organismu a pohybového aparátu.
0: Teď na podzim tady můžeme říct, že člověk přijde domů, už je šero nebo dokonce tma a nemá žádnou motivaci k tomu, aby se nějakým způsobem hýbal. Můžeme třeba říct, jakým způsobem si vytvořit jednoduchý návyk na to, aby se k tomu člověk jaksi donutil?
1: Je v tomhletom případě, já to dost připodobňuji, jako si myjeme zuby, máme v tom pravidelnost. Už to máme prostě od dětství vrozené, nebo vrozené ne, ale zafixované, tak si najít nějaký návyk i k tomu cvičení. Většinou, koho potká už nějaká bolest a ví, že od bolesti mu pomůže ten pohyb, tak v tom dokáže vytrvat. A setrvat.
0: Když má ten pozitivní efekt.
1: Ano, když má ten pozitivní efekt, což je cílem samozřejmě i naší rehabilitace, ale mnohdy je to o tom, co je vlastně ta příčina těch bolestí.
0: Můžeme doporučit nějaké cviky prakticky každému dospělému člověku, bez ohledu na to, jakou má třeba diagnózu, nevím, se zády nebo s čímkoliv jiným?
1: Úplně univerzální cvik neexistuje, to bohužel nemám takový. Jsou různé metodiky, víte to, že všechny fitka a podobně, na každého platí něco jiného. Na někoho může platit opravdu procházka minimálně půl hodiny v kuse. A pro někoho je to už větší třeba posilování, kde je i úbytek svaloviny, tak je potřeba trochu i posilovat. A pro někoho je to plavání, kolo, různé aktivity.
0: Říká primářka oddělení léčebné rehabilitace paní doktorka Andrea Kunčová, která zůstává naším hostem. Kdo ví, třeba v těch dalších dvou vstupech, které máme připraveny, vás donutíme k nějakému cviku u rádia. To by mohl být docela dobrý cíl.

0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace doktorka Andrea Kunšová je naším hostem. Povídáme si o podzimu a o naší lenosti. A budeme v tom trochu pokračovat. Je lepší cvičit každý den třeba 10 minut, anebo si vyčlenit za týden 2-3 delší chvilky? Jak to vidíte?
1: Já spíše se nakláním k tomu každý den, protože to nás udržuje v té dlouhodobé kondici. Obzvlášť, když trpíme nějakou bolestí pohybového aparátu, tak je to určitě lepší. Ale pokud už u toho trávíme delší čas, třeba opravdu tu hodinku nebo i více, tak každý den už je to docela náročné. Pokud nejsme profesionální sportovec.
0: Samozřejmě. Spousta lidí, a to narážím i na ty bolesti, jak říkáte, začne cvičit až ve chvíli, kdy jim něco je. To je typické, myslím si, že nejen české tedy, ale přijde mi to hodně české, že až když se něco děje, tak si uvědomím, no, teď já se přece nehýbu. Co byste vzkázali jako doktoři těmto lidem? Čím tedy, když už tedy začnou, tak čím začít, aby to ještě víc neskazili?
1: Postupně, jo, nesnažme se to urovat hned první den, kdy ta bolest jakoby přichází nebo naopak polevila a chceme nějakým cvičením si udržet tu aktivitu. Takže opravdu postupně, opravdu když přijdou ty bolesti, ať už jsou to záda, nějaké klouby a podobně, tak v první fázi musíme nejdřív tu bolest potlačit. A to je buď nějakým krátkodobým klidem, nějakými analgetiky nebo úlevovou polohou. Jo? Je důležité prostě uvědomit si, kde mě to dráždí, kde ty bolesti jako jsou, a nebo v které fázi jakoby toho dne třeba, protože může to být i lokalizováno nebo časováno na ležení v noci, v teple a podobně.
0: Můžeme specifikovat, jaké jsou nejčastější příčiny těch opakovaných bolestí zad. Zmínila jste je tady, bolesti zad jako taková. Myslím si, že to je asi nejčastější.
1: Já už bych to možná řadila i mezi civilizační choroby, protože opravdu, kdo dnes nezažil nějakou bolest zad. Takže samozřejmě tyhle ty bolesti nedokážeme úplně jednoznačně říct, že za to může ta nebo ta. Těch příčin je mnoho. A dost často jsou nespecifické ty příčiny, že neoznačíme jednoho viníka, který za to může. Často to souvisí s nějakým přetížením, špatným držením těla, různými stereotypy, na které jsme naučeni. Úplně nejběžnější, každý sedíme nějak. Samozřejmě ideální nějaký set máme, který se snažíme učit, ale nejlépe je měnit ty polohy. Nebýt prostě 8 hodin ve stoji u pásu, anebo za tím počítačem.
0: Já jsem tady před mnoha lety měl vaší kolegyně někdejší a tam mě vyčítala, že mám nohy křížem pod stolem. A vždycky se na ní vzpomenu, když mám nohy křížem. Teď jsem si na to zrovna vzpomněl. Tak dám nohy takhle hezky pěkně od sebe a můžeme pokračovat. Co můžeme udělat doma, když nás tady začnou bolet záda? Musíme hned jaksi akutně vyhledávat lékaře a jít si pro injekci na pohotovost a takovéhle věci?
1: Určitě ne. Musíme jakoby buď sami odhadnout, jestli ta bolest je mírná nebo vznikla po nějakém úrazu, tak samozřejmě v tom případě musíme tu pomoc vyhledat dříve. Ale většinou, pokud jenom postupně přichází a máme nějakou úlevu, zkusíme si vzít běžná analgetika a dojde k úlevě, tak nemusíme úplně plašit, když to tak řeknu, a hned jezdit za nějakým akutním ošetřením. Je dobré jako trošku naučit se vnímat vlastní tělo. Co mi pomůže, čím jsem si to třeba i mohl způsobit. Trošku se zamyslet nad tím svým dnem, co děláme.
0: Je pravda, že každý si může tímto způsobem sáhnout do svědomí sám. Může nám nějak uškodit i nesprávné cvičení, když už i tedy začnu cvičit, cvičím pravidelně a stejně mě ta záda pořád bolí, nebo mě dokonce začnou bolet ještě víc?
1: Může, samozřejmě tam záleží na té příčině. Mnohdy, jak jsem už před chvilkou řekla, nesnažit se to úplně jako urvat, snažit se úplně do maxima, zvedat i nějaké těžká třeba břemena, nebo dělat velké výpady, nebo zaběhnout v půl maraton, když jsem nikdy neběhal. Takže to jsou takové jako až přehnané příklady, ale někdy méně je více.
0: No, cvičit budeme i za chvilku s Andreou Kunšovou z Plzeňské fakultní nemocnice. Bavíme se hlavně o bolestech zad a o tom, že na podzim je jeden opravdu líný.

0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace, doktorka Andrea Kunčová z Plzeňské fakultní nemocnice, naším dnešním hostem. Teď vám nahraju na smeč, paní doktorko. Je smysluplné cvičit pravidelně i ve vyšším věku?
1: 100%.
0: Já jsem si to myslel.
1: Určitě je to prevence i osteoporózy, vlastně odchodu těch svalů, protože prostě od určitého věku ochabujeme. A naopak vlastně to tělo naše je takový důmyslný. Máme určité svaly, které ochabují typicky a naopak, které se zkracují. Jo. Takže potom jsme opravdu ty schoulení dědečkové a babičky, pokud ten pohyb pravidelný nemáme.
0: Kdybychom měli posluchačům dát jednoduchý, dám to do úvozovek, recept na každý podzimní den, kolik minut pohybu a jaký typ pohybu byste doporučila? Už jsme o tom mluvili v úvodu.
1: Úplně nejjednoduše, prostě choďte, procházejte se, jděte ven do přírody, ať už máte pejska, vnouče, nebo děti vlastní, nebo za kamarády, prostě vynechte tramvaj, auto, obzvlášť auto, dneska je Plzeň plná, a vyražte.
0: Je pravda, že ten pohyb bez jaksi mobilních prostředků je určitě lepší. Člověk na to musí mít čas, nesmí mít tolik spěchu ve svém životě, to je taky poměrně důležité. Ano. Co je pravdy na tom, že některé bolesti vznikají nebo jsou stresového charakteru, že to je důsledek našeho životního stylu?
1: Často i ta bolest vlastně jako psychogeně vzniká a my musíme věřit těm pacientům, že opravdu tu bolest vnímají. Nemůžeme to banalizovat. Ačkoliv třeba nenajdeme tu příčinu ani na grafických zobrazeních, nebo na jednu stranu my si vždycky na tom těle jako palpací nebo pohledem něco najdeme, ale nemusí to být přímo ta příčina těch bolestí. Já už jsem to tady zmiňovala, pokud dlouhodobě nespíme dobře, máme nějaký stres, obavy, ať už je to prostě v rodině, nebo ve škole, nebo zaměstnání, tak se to na našem pohybovém aparátu prostě dříve či později nějakým způsobem projeví. Většinou je to díky napětí, změně napětí ve svalech a následně potom i vnímání té bolesti.
0: Vůbec jsme tady dnes ještě nemluvili o lécích jako takových. Spousta lidí má takový návyk, něco mě bolí, vezmu si, a teď nebudu říkat žádnou značku, dejme tomu růžového opraváře. Je hodně takových lidí, kteří to řeší tímto způsobem?
1: Já si vzpomínám na svou babičku, která jsem vždycky chlubila krabicí plnou léků a vždycky to vytáhla a ukazovala mi je, takže takhle ne. Samozřejmě, jako já jsem tady dneska proto, abych propagovala nejlepší lék, čímž je pohyb při běžných bolestech. Samozřejmě nemůžu to úplně házet do jednoho pytle. Máme určité red flags, nějaké opravdu signály, které nesmíme úplně bagatelizovat a dovyšetřit si je a vést tu správnou terapii, ale samozřejmě, když nás bolí hlava, nejsme výkonní, tak je někdy samozřejmě lepší si nějaký lék typu analgetik vzít, co už máme třeba z dřívěžka vyzkoušeno, ale brát to denodenně, jenomže zrovna dneska mi to začne bolet a neřešit tu příčinu správně, to není ten správný recept.
0: Děkuju, že končíme takhle hezky preventivně. Spousta lidí teď zahodila krabičku z prášky a začne se hýbat.
1: Pojďte se hýbat.
0: To je velmi
1: důležité.
0: Pojďte
1: s námi do toho.
0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Andrea Kunčová, byla naším hostem. Tak moc děkuju za ten preventivní rozhovor, takhle to řeknu.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

Víte, že Božídarské rašeliniště patří k nejcennějším přírodním územím Krušných hor? Krajinou plnou vzácných rostlin a rašelinných jezírek vede naučná stezka po dřevěném chodníku. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept

0: Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

Ještě 2 minuty a bude 10:45. Přejeme vám hezké dopoledne. Bývalý karlovarský pivovar v městské části Rybáze patřil ještě nedávno mezi oblíbená místa lidí bez domova. V současné době je areál vyčištěný a soukromý investor tam začíná s výstavbou nových bytů. Reportáž o tom nabídneme už za chvíli. Teď David Stypka a Eva Farná. Hezký den.

0: pustila. V Karlových Varech rybářích začíná výstavba nové městské čtvrti. Soubor bytových domů postupně vyroste v místech někdejšího pivovaru. Ten dlouhá léta chátral a opuštěné objekty obsadili lidé bez domova. Na slavnostní zahájení výstavby přišly desítky lidí.
1: To bylo takové místo, kde se tady scházeli ty bezdomovci. Tentokrát jsem sem přišel, abych viděl, v co se to změní.
2: Říká pan Kristian Hoch, sice bydlí v blízkém Růžovém vrchu, ne úplně tady, ale to místo patří mezi tradiční karlovarské lokality.
1: Tak já si pamatuju v mládí, když si tady byl pivovar. Ten pivovar nějak záhadně skončil, to ani nevím, já už jsem se pak o to nezajímal. Takže jako jsem říkal, bezvadný pivo tady bylo a najednou tady není nic, jo.
3: Areál bývalého pivovaru si přichází prohlédnout i paní Zuzana.
4: V posledních letech to bylo dost nepřehledné tady, protože to bylo opuštěné a bydleli tady bezdomovci a takový, ale pamatuju si z dětství, když jsem chodila okolo ještě fungující pivovar. Vím, jak to tady vypadalo a uvidím, co z toho bude do budoucna.
3: Budovy bývalého pivovaru patřily mezi zanedbané lokality lázeňského města. Současný majitel ale před časem většinu objektů zboural a teď oficiálně zahajuje výstavbu bytových domů.
5: Jsme ve fázi, kdy dokončujeme ty práce na tom vyklízení. Pořád tady nacházíme staré základy, staré betonové konstrukce, které vlastně zdržují celou tu přípravu, protože chceme mít tohle vyčištěno dokonale tak, aby výběrové řízení na dodavatele už bylo bez tady těch překvapení.
3: Vysvětluje pomalejší tempo příprav generální manažer projektu Miroslav Příkop, podle kterého vznikne v místech bývalého pivovaru nová čtvrť s téměř 200 byty. V první etapě půjde o přibližně 70 bytů.
5: Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky, plus nějaký ty procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže když to napočítám od toho data, kdy si myslíme na jaře příští roku, že začneme, tak bychom na podzim roku 2029 mohli předávat byty klientům.
3: Projekt realizuje soukromý investor, proměnu rozlehlého území, ale konzultuje s kanceláří architektury města, říká její ředitel Karel Adamec.
6: Důležité z pohledu města je to, aby nevznikla jenom nějaká prostá unifikovaná funkce, když to řeknu hodně laicky, jako krabice na bydlení. Je pro nás taky důležité, že to je dobrý příklad projektu, který vzniká uprostřed toho města, jo? Že vlastně v místě, kde okolo už stavby jsou, bydlí se tam, je tady všechna infrastruktura, tak tady vzniká nová čtvrť a nestojíme nikde na zelené louce.
7: Dámy a pánové, 3, 2, 1 a máme poklepáno.
3: První etapa výstavby nového centra v Karlovarských rybářích začíná. Soukromý investor za ní chce zaplatit téměř 400 milionů korun. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Chystáme pro vás další zprávy, budou tady přesně za 4 minuty, tedy v 11.00. Do té doby vám řeknu hosta dnešní humoriády, tím bude herec Jiří Lábus mezi 16. a 17. hodinou, tak si určitě humoriádu nenechte ujít. No a teď už jsou tady Bonnie M a písnička Sunny. Máme tu další slunečný den, tak si ho užívejte.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rekonstrukce mostu u Staré Chodovské na Sokolovsku se komplikuje. V Ostrově na Karlovarsku se uskuteční konference Krušnohorský barcamp, určený je pro podnikatele i širokou veřejnost. Kvůli mezinárodnímu strojírenskému veletrhu na výstavišti v Brně by měli řidiči počítat s dopravními komplikacemi. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Rekonstrukce mostu mezi Vintířovem a Vřesovou na Sokolovsku skončí později, než stavbaři předpokládali, především kvůli skrytým vadám původní konstrukce přemostění. Krajská správa a údržba silnic chce most dokončit nejpozději v závěru letošního roku.
2: Vážné poruchy v konstrukci mostu odhalila důkladná diagnostika až po odstrojení původní konstrukce. Pokračovat tak bude uzavírka, která komplikuje dopravu vytíženého úseku mezi Vintířovem a Vřesovou. Podle údajů silničářů tudy za běžných podmínek projede více než 1600 vozidel denně, včetně autobusů a nákladních aut. Ze Sokolovska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Ostrově na Karlovarsku se uskuteční konference Krušnohorský barcamp. Jak v tiskové zprávě uvedli organizátoři, akce je určená podnikatelům, studentům, kreativcům i všem, kteří se chtějí něco nového naučit a poznat zajímavé lidi z regionu. Tématem bude například umělá inteligence, podnikání nebo nové technologie. Uskuteční se také různé workshopy. O programu rozhodnou hlasováním sami účastníci. Akce se uskuteční v prostorách Blaho a Work v sobotu 14. října od 8:30 ráno. Registrovat se a hlasovat o programu můžou zájemci na webu krušnohorskýbarcamp.cz. Vstup je po registraci zdarma. Na brněnském výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté kvůli příjezdu tisíců návštěvníků varují před možnými dopravními komplikacemi. Se zdržením by měli řidiči počítat hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách. Problémy očekává policejní mluvčí David Chaloupka, také kvůli parkování.
3: Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7, 8, parkovací dům na Křížkovského ulici, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Pokud můžete, zvažte cestu městskou hromadnou dopravou.
0: Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Litevští představitelé několikrát zopakovali, že jaderné hlavice na litevském území rozmisťovat neplánují.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přechodně více oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici v obci Sadov na Karlovarsku máme hlášené odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď si můžeme poslechnout větu ze slovníku současné češtiny. Radní obce debatují nad sestavením letošního rozpočtu. Za chvilku se u téhle věty zastavíme, abychom vám v jazykovém koutku řekli, jestli je možné debatovat nad něčím, anebo jenom o něčem.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: koutek.
1: O čem a nad čím teď budeme přemýšlet? O čem a nad čím debatovat? Vladimír Šťovíček a jazykovědkyně vám to řeknou.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda je náležitá vazba se sedmým pádem u sloves přemýšlet a debatovat. Tedy přemýšlet nad něčím a debatovat nad něčím. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. U obou sloves je základní vazba s předložkou o a se šestým pádem. Tedy například debatovali o politice nebo přemýšlím o budoucnosti. U slovesa přemýšlet už slovník ze 60. let minulého století dokládá i vazbu přemýšlet nad čím, kterou ještě označuje jako řidčí. Tedy přemýšlím nad řešením úlohy, přemýšlím nad knihou. U slovesa přemýšlet už je dnes vazba přemýšlet nad něčím zcela běžná.
2: A jak je to u slovesa debatovat? Už jste řekla, že základní vazba je debatovat o projektu nebo debatovat s kolegy o výsledcích voleb, ale debatovat nad něčím?
3: No, musím říct, že všechny výkladové tištěné slovníky češtiny 20. století uvádějí u daného slovesa jen vazbu debatovat o čem. Pravděpodobně především vlivem podobnosti významu se slovesem diskutovat proniká vazba nad něčím i ke slovesu debatovat. Dříve nebyla přijímána, ale postupně se stabilizuje a nejnovější slovník, akademický slovník současné češtiny, už je také u slovesa debatovat dokládá s příkladem. Radní obce debatují nad sestavením letošního rozpočtu.
2: Závěrem tedy můžeme říct, že u obou zmiňovaných sloves je vazba nad čím náležitá?
3: Je a dodat, že je ale v užití vazeb významový rozdíl. Přemýšlet nebo debatovat o něčem má význam spíše obecný. Debatovat nad něčím nebo přemýšlet nad něčím označuje význam konkrétněji, znamená analyzovat nebo intenzivně se něčím určitým zabývat.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a příště můžeme přemýšlet třeba o vašem námětu. Pošlete nám ho na adresu info@pl.rozhlas.cz.

Seriál Tajemství technických památek nám dneska přiblíží krušnohorský Semmering. Více se o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely, vybudovanými už v 19. století, dozvíte za chvíli. Teď Anaka a bezvětří. To platí. A slunečno taky.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johannsgergstatu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johannsgergstatu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá, až na hranice, teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný. Při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tratě trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstatu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 11 hodin a 34 minut, to je přesný čas, schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale třeba také kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl našeho volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 1,80. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 1,80 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazí volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je schodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30 až 40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že rozhledna Cibulka u Oloví se jmenuje podle cibule? Její vyhlídková kopule má totiž tvar této známé zeleniny. Z výšky 30 metrů nabízí výhled na Krušné hory i Slavkovský les. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s

0: s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas.

Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět? To si řekneme už za chvilku.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin. Teď už se blížíme k poledním zprávám, budou tady za 4,5 minuty.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V karlovarských Rybářích začne stavba nové čtvrti na místě bývalého pivovaru. Poliklinika v Chodově na Sokolovsku bude mít nové ordinace. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. V karlovarských Rybářích by od listopadu měla začít stavba prvních objektů čtvrtinové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru postavit domy s 73 byty. V dalších etapách by mohlo vzniknout až okolo 200 bytů v obytných a rodinných domech. Součástí projektu jsou podle generálního manažera Miroslava Příkopa i podzemní garáže, občanská vybavenost a veřejná prostranství. Realizace by měla trvat asi 2,5 roku. Mezi budoucími domy by mělo být náměstíčko se službami a obchody. Na zástavbu by pak měl navazovat park, který povede až k základní škole Šmiralova, na které chce investor spolupracovat s městem. Chodov na Sokolovsku pokračuje v modernizaci polikliniky. V současné době tam vznikají další ordinace, a to jak pro lékaře, tak i pro rehabilitační služby. Radní města schválili 45 tisíc korun na vytvoření projektové dokumentace. Součástí příprav jsou taky plánovaná jednání se zdravotními pojišťovnami. Pokračuje mluvčí radnice Martin Polák.
2: Ordinace mají vzniknout na chodbách ve druhém a třetím nadzemním podlaží hlavní budovy. Každá bude tvořit samostatný funkční celek zahrnující ordinaci pro lékaře, sesternu a potřebné zázemí s denní místností. Rostoucí zájem lékařů ukazuje, že bude nutné pokračovat v modernizaci polikliniky a prověřit možnosti jejího dalšího rozšíření. To by mohlo přinést nové prostory pro zdravotnické služby a možná i nová parkovací místa.
0: Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
3: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
0: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra. Volby v kanadské provincii Quebec vyhrála separatistická quebecká strana, nezískala ale dostatek křesel, aby vládla sama, informuje o tom agentura AP. Partaj se vrací k moci po více než 10 letech se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Šéf strany Paul Saint-Pierre Plamondon nicméně už dříve prohlásil, že s lidovým hlasováním počká, až nebude v úřadu amerického prezidenta Donald Trump. Frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v minulosti 2x. V obou případech voliči odmítli. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 18 hodin a 30 minut nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 3. třídy v ulici Rosnická v Karlových Varech je uzavřená. Omezení potrvá do 13. října. Objížďka vede obousměrně přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Krátce po pravém poledni startují písničky pro vás, písničky na přání. Vy můžete volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a nebo i psát, a to na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Můžete si psát o muziku, kterou máte rádi, ale také o muziku, kterou chcete potěšit své blízké, a nebo také poslat originální dárek. Dnes je 6. října a svátek slaví Hanuš i Hanuše. Tak pokud máte někoho s tímto trošku neobvyklým jménem, tak by stejně zasloužil i neobvyklý dárek v podobě písničky na přání. Tak určitě volejte 221 55 37 37 a jako první Roxette.

0: Olympii, kde mi víc své lásky dohrála ve 12 hodin 8 minut a teď už je tady první přání. Dovolal se Radek z Karlových Varů. Já vás vítám v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak pro koho jste vybral písničku, komu budeme hrát?
1: Krásné odpoledne. Tak písničku pro všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Tak to děkujeme, včetně tedy i nás, doufám, protože jsem vám takhle hezky poděkovala. Hrajeme kapelu.
1: I vás do toho zahrnuju samozřejmě.
0: Tak to jsme rádi. Vybral jste poměrně netradiční kapelu, víte o ní něco? Zuby nechty?
1: Teď jsem byl zrovna na koncertě, asi po 25 letech na nich a furt si jim to hraje holkám, oni už to jsou starší dámy, teda trošku kolem 50-60, ale furt dobrý.
0: Tak jo, tak děkujeme za inovativní kousek, Zuby nechty a písnička Kusy. To byl Radek, naschledanou.
1: Naschledanou.

Víte, že Karlovarský symfonický orchestr je jedním z nejstarších orchestrů v Evropě. Založen byl roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labickým. V roce 1894 uvedl kontinentální premiéru Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Hello!

0: někdy hledáme signál.
1: Ve 12 hodin a 18 minut dohrál Marek Ztracený, jistě jste všichni poznali, a my už teď ve vysílání máme dalšího volajícího. Dovolal se Honzík z Mariánských Lázní. Já zdravím, pěkné odpoledne, pro koho budeme hrát?
2: Dobrý den, tady Honzík z Mariánských Lázní, bude to pro moji maminku, kterou mám rád, písnička Těžký pochondr Bublina, protože jste neměli písničku Šulina. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuji.

0: Ve 12 hodin 26 minut jste jistě poznali Madonu, nestárnoucí ikonu popu. A teď už jdeme dál, je tu další kapela na playlistu, velmi zajímavá, dlouho jsem ji u nás neslyšela. A přeje si Olga z Lubence, tak nechám na vás, ať představíte. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne a opravdu krásné. A písničku, kterou jsem vybrala od YouTube, Beautiful Day, posíláme oba, Vláďa i já, Zlatce, která už dlouho nebyla v rozhlase, dlouho nemoderovala. Takže písničku pro krásný den a pro další následující dny přejeme oba a těšíme se, až ji zase uslyšíme v rádiu.
0: Troufnu si říct, že snad příští týden už by Zlatka měla být na svém místě, tak ale určitě bude ráda, pokud nás poslouchá, tak Beautiful Day a YouTube.
1: Písnička pro ní a pro rodinu celou. Děkujeme moc.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Zdraví Vláďa, Olga. Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

je vám stále k dispozici, tak určitě volejte a potěšte své blízké, anebo si prostě zkrátka jen udělejte hezké odpoledne za poslechu pěkné muziky, kterou máte rádi. 221 55 37 37. No a pokud nejste ti, kteří by rádi mluvili do éteru, i to se může stát, tak můžete využít ještě chvíli náš e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak ať už tedy vyberete jakoukoliv cestu, všechny vedou sem do studia rádia vašeho kraje. 221 55 37 37. Jsme tu pro vás.

0: Jsem optimista a Olga Lounová, další česká písnička, kterou si s námi zaspíváte. No a já už teď mám tady na telefonu naší posluchačku Karin ze Sokolova. Musím říct, že této písničce, která nastane, tak asi zřejmě předcházela velmi zajímavá debata. No Karin nám poví víc. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Sedíme s manželem na zahradě a dohadujeme se o textu z téhle písničky. On říká něco jiného a já taky.
0: No?
1: Tak jsem poprosila, jestli by nám to mohla Pavlínka zahrát. A uvidíme, který z nás to vyhraje.
0: Ano, přesně řečeno, uslyšíte, kdo z vás vyhraje. Když jsem šel z Hradišťa a Joška Černý, tak já sázím na vás, tak uvidíme. Tak mi pak příště musíte říct.
1: Ano,
0: tak jo, užijte si písničku společně, naslyšenou.
1: Děkuji.

Na vlnách rádia vašeho kraje dospíval Joška Černý a teď už je tady další přání, které dorazilo do e-mailové schránky studio.vary@rozhlas.cz. Krásný den, prosím, zahrajte nám písničku Cotton Eye Joe od Rednex pro zvednutí a rozptýlení nálady na dílnu jménem Chaos. Děkuji, Maci. No a my rádi splníme.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Trasu budoucí dálnice D6 v Karlovarském kraji zkoumají archeologové. V Aši by mohla vzniknout průmyslová zóna pro firmu Daimler Truck v Chebu. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na COVID. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V trase budoucí dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Žalmanovem pokračují průzkumné práce archeologů. V současné době odkrývají zeminu v místech někdejší usedlosti, která v 70. letech minulého století ustoupila rozšíření hlavního silničního tahu ve směru z lázeňského města na Prahu. Vedoucí týmu archeologů je Martina Bradová.
4: Jednalo se původně o barák se zahradou, s kůlnami, nějakým lehkým hospodářským zázemím. Jeho zánik je až ve století 20. souvisí s rozšířením současné silnice číslo 6. Máme tady zachycený i lehký stavební vývoj, kdy ten barák byl postupně rozšiřován a upravován.
2: V příštím týdnu se archeologové přesunou do blízkosti Žalmanova. Město Aš by se mohlo stát centrem subdodavatelů pro nový závod firmy Daimler Truck, která má vyrůst v Chebu. Ve městě by tak mohla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Radnici o spolupráci oslovila státní investiční a rozvojová společnost, která má průmyslový park v Chebu na starosti. Podle vedení radnice má Aš na svém území nejen pozemky developerů, kteří by je mohli k tomuto účelu poskytnout, ale i dostatek vlastních brownfieldů a volných budov. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický částicový fyzik Francis Halsen. Předpolednem to oznámila švédská královská akademie věd. Nobelův výbor Halsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůře zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto části vznikají.
3: Sport.
2: Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hattrick na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil na stadionu Markéta druhý za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který vyhrál v neděli zlatou přilbu v Pardubicích, ovládl v Praze všech pět rozjížděk a poprvé prohrál až ve finále.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici číslo 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku poblíž Koruní bourala motorka a na 123. kilometru dálnice D6 u Louček na Sokolovsku ve směru na Cheb se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Oběma místy s opatrností projedete.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualorího v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hualorý, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, který jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze, na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to, jako, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, stvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adol samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně fligna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. To vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď a momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle, říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom. On je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no, ale. A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem, a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli. A trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte. Já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a

0: číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmilmerem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
1: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
0: no,
1: i
0: určitě
1: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
0: Divadelní?
1: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
0: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
1: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl,
1: 19 měsíců.
0: Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ať taky trhnou nohou, protože třeba když já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nejdek dočasně posílí úpravu vody mobilním zařízením. Den architektury nabídne přednášku Historické výtahy v Karlových Varech, mizející technický fenomén. Už za 3 dny čekají Česko komunální a část země taky senátní volby. A zítra čekejte polojasno, odpoledne postupně skoro jasno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary umístily v Nejtku na Karlovarsku mobilní úpravnu vody. Zařízení zásobuje voda z Rudenského potoka a odlehčí tak úpravně vysoká pec, říká technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
4: A v současné době jsme instalovali náš vlastní produkt, mobilní úpravnu vody, která zajistí stabilitu, kvalitu upravené vody.
3: V kavárně v Zámecké věži v Karlových Varech se dnes od 18 hodin uskuteční přednáška Historické karlovarské výtahy, mizející technický fenomén. Je součástí akce Den architektury. Jak uvedl David Malcát, pořádající kanceláře architektury města Karlovy Vary, přednáška představí jedinečné technické památky ukryté ve vilách, lázeňských domech, hotelech i veřejných budovách. Přiblíží jejich příběhy, architektonickou hodnotu i neobvyklá řešení vzniklá v členitém terénu lázeňského města.
5: Výtahy jsou tady s námi již přes 100 let. Jeden z těch výtahů je přímo na Zámecké věži, ale máme jich v Karlových Varech výtahů celou řadu, vzhledem k tomu, že spoustu těch domů bylo postaveno desítky let zpět. Také je zajímavé, že se město tím muselo vypořádat s velmi členitým terénem. Přednášku povede Karel Hamburger z Památkového ústavu a představí vlastně jejich historii i technické řešení.
3: Volby do Senátu a vedení obcí začnou už za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad ale podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
6: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
7: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
6: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
8: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
6: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z Olomouckého magistrátu.
9: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
6: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Příští ročník Eurovize bude v květnu hostit bulharský Burgas.
0: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém vydání žebříčku by se měl posunout na 16. příčku.
0: Počasí.
3: V noci a zítra čekejte polojasno, ráno zejména v údolích mlhy, odpoledne pak postupně skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti až 5 stupňů Celsia, na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 221 u Ostrova na Karlovarsku nedaleko od bočky do Bystřice dejte pozor na odstavený autobus.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: A půl minuty po 14. pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět, povíme za pár minut.
0: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé, chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte?
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: dát.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
3: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Chebská galerie 4Z na výstavu Tři cesty představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny. Manželů Jiřího a Jiřiny Hankyových a jejich syna Michala. V Mariánsko-Lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Střížka nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti a nostalgie. V Karlovarských Alžbětiných lázních si mohou návštěvníci připomenout legendární filmovou televizní postavu Pana Tau. Expozice připomíná výročí 60 let od vzniku pilotního dílu s kouzelným mužem s buřinkou, kterou stvárnil Ota Šimánek. K vidění jsou originální kostýmy, fotografie z natáčení, dobové plakáty, filmový dokument nebo ukázky ze scénářů a gramokoutek. Muzeum v Aši připomíná výročí 80 let od otevření a 30 let od uzavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. Členové a hosté Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců představují v Karlovarské krajské knihovně pod názvem Art Contact své obrazy a fotografie spojené s tématy Linka v krajině, Enfiláda a Nekonečno.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Voxel, 6 minut po půl třetí odpoledne. V neděli jsme vám v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněli recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Jo. Hele,
4: ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval. Teda.
2: Že je to neskutečně mě.

0: udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme odměňovat i několik hlasujících. Tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Po druhé v tomto týdnu se ozvala znělka rozhlasového tržiště, po druhé v tomto týdnu u nás můžete inzerovat na telefonu 221 55 37 37. Máte slovo, dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju kapesní hodinky nejdoucí, potom na ruku mechanické, ale můžou být u toho aj na baterii, staré budíky a starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc.
2: Nemáte zač, mějte se hezky, naslyšenou. Zopakuji telefon 607 542 652, tolik kontakt prvního inzerátu, může přijít i další, zrovna ten váš, na telefonu 221 55 37 37. To ale musí být v těch nejbližších chvílích, jinak si připravte inzerát zase na zítřejší, tedy středeční odpoledne. Je to tak? Tak zase zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

víte, že Chebský špalíček tvoří 11 historických kupeckých domů? Jejich historie sahá až do středověku a dnes patří k nejznámějším symbolům města. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Veterinární služba první pomoci v Karlovarském kraji pokračuje. Rekonstrukce vstupní brány na zámku Valeč na Karlovarsku skončí v příštím roce. Soud potvrdil půlroční vězení ženě z Brněnska, která provozovala nelegální domov pro seniory. A zítra čekejte polojasno, odpoledne postupně skoro jasno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. 11 veterinárních ordinací v Karlovarském kraji pokračuje v zajišťování služby první pomoci. Systém funguje rok a podle vedení kraje je smlouva s veterinárními lékaři uzavřená do konce příštího roku. Veterinární první pomoc je dostupná v době víkendu a svátků v čase od 14 do 17 hodin podle rozpisu uvedeného na krajských webových stránkách. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: I přesto, že byla v Karlových Varech otevřena nová veterinární klinika, zkušenosti lékařů zapojených do krajského systému ukazují, že potřeba veterinární služby první pomoci zůstává vysoká. Během jedné služby ošetří v průměru kolem 20 pacientů, často i více. Zároveň vyřizují řadu telefonických konzultací a pomáhají chovatelům s řešením jejich situace na dálku.
2: Opravou vstupní brány pokračuje zámek Valeč na Karlovarsku. Práce byly nutné, protože brána byla ve špatném stavu. Po odkrytí vrchních vrstev omítek navíc dělníci zjistili, že kameny, ze kterých je brána složená, pocházejí z různých období. Opravy nebudou jednoduché, proto je zámek rozdělil do dvou etap, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
5: V letošním roce opravujeme to nejnáročnější, to jsou dva barokní pilíře, respektive pilíře se skládané hlavně z barokních prvků a na nich se nacházející dvě erbovní věže, dvě heraldická znamení, protože celou tu bránu nechal dávat dohromady v roce 1892 tehdejší majitel Valče hrabě Vincent Stun Valcasína a jeho erbovním znamením byla věž a právě proto se na té bráně objevují i dvě velké čistě bílé pískovcové věže.
2: Za rekonstrukci zaplatí zámek 1,5 milionu korun. Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných pobytových sociálních služeb dostala už dříve podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Státní zástupce Petr Dočkal s tím ale nesouhlasil.
6: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s ošetřovatelskou péčí.
2: Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát více než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidi mezi 18 a 29 lety.
3: Sport.
2: Český judista uzbekistánského původu Husnidin Karimov vypadl na mistrovství světa v Ázerbajdžánu hned v prvním kole. Nad jeho síly byl v kategorii do 73 kg Šamuradov z Turkmenistánu.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte polojasno, ráno zejména v údolích mlhy, odpoledne pak postupně skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/20 mezi Bezvěrovem a Třeboudí na Karlovarsku probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Počítejte tam se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme 5 minut po 15. Pokračujeme v odpoledním vysílání. V Karlových Varech Rybářích začíná výstavba nové městské čtvrti. Soubor bytových domů postupně vyroste v místech někdejšího pivovaru, který patřil ještě nedávno mezi zanedbaná místa lázeňské metropole. Reportáž z místa nabídneme už za chvíli.
3: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Hezké odpoledne, máme 15 hodin 12 minut, já už v tuto chvíli ve studiu nejsem sám, u dalších mikrofonů mám jednak Ivanu Hluchou ze skautského oddílu Orion v Karlových Varech. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A přivedla sebou také dva svěřence, Jáchyma Nováčka a Šárku Vedelovou. Tak vítejte, ahoj, pěkné odpoledne oběma.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak já se pokusím v tom udělat trošku pořádek. Představil jsem vás jako skautský oddíl, ale asi to není úplně přesné. Vy jste skautský přístav? Co si pod tím mám představit?
1: Tak funguje to vlastně tak, že v Karlových Varech funguje skautský přístav. Vlastně by se dalo říct, že v každém městě nebo větším městě je nějaký většinou jedno skautský středisko, pokud to není velký město, kde by jich bylo víc, a to sdružuje pod sebou několik oddílů. A my, protože jsme vodáci, vodní skauti, tak se to ještě navíc nemenuje středisko, ale jmenuje se to přístav.
0: A tak teď už jsem moudřejší. Jak velký přístav Orion vlastně v Karlových Varech je? Jinými slovy, kolik máte členů? Kolik vás je?
1: Přístav Orion má v současné době 180 členů. Dalo by se říct, že větší půlku z toho tvoří děti, ta menší jsou spíš dospělí. A...
0: Mm-hmm. Jak dlouho existujete? Jaká je ta historie? Máte nějaké povědomí?
1: Orion byl založený v roce 1946, takže my jsme vlastně letos slavili 80. výročí. Je pravda, že za totality byl skauting několikrát zakázaný, takže tam nebylo úplně přerušení činnosti, ale fungoval Orion spíš v ilegalitě pod hlavičkou nějakých jiných organizací. A ten rozmach, že by to bylo několik oddílů, je v podstatě až po 90. letech.
0: Vy jste sebou, jak jsem říkal v úvodu, přivedla svoje dvě svěřence, Jáchym Nováček, Šárka Vedolová. Přátelé, jak vy jste se vlastně k tomu dostali? Ke skautům?
2: No tak on, brácha, začal chodit vlastně do skauta, jelikož tam začali chodit i jeho kamarádi a no prostě skaut byl jakože takový kroužek, kam bych vždycky jako chtěl jít a jako jsem si říkal, že jo, wow, skaut, tak jsem se tam taky přihlásil.
0: Šárko, tvoje cesta tam byla jaká?
3: Tak mamka, když byla mladší, tak taky chodila do skautu, akorát do pozemáku a mamka byla jako, že bychom taky mohli chodit, takže nás přihlášela a zjistila jsem, že je to fakt jako sranda a že jsou tam dobrý lidi.
0: Super, my probereme, co všechno tam provádíte, ale jenom, aby si posluchači udělali představu, kolik vám je?
2: Mně je 11.
3: Mně je 12.
0: Výborně, a jak dlouho tam chodíte?
2: Já teďkonc myslím si, že čtvrtým rokem.
3: Já teďkonc pátým.
0: Výborně. Jak vypadá taková typická schůzka? Co všechno tam mladí dělají?
1: No, tohle je taková zapeklitá otázka. Moje dcera mi občas říká, mě spolužáci říkají, co děláme v tom skautu, tak já úplně nevím, jak jim mám odpovědět. Tak jim říkám, my se snažíme být jakoby co nejlepší kámoši a pak už je celkem jedno, co tam děláme, protože nás to baví. Ono to trošku jako vypovídá. Vlastně my se snažíme tam udělat nějaký bezpečný přátelský prostředí pro to, aby jsme se mohli nějak rozvíjet dál. A pokud člověk má pocit, že někam patří a že tam je přijímaný takový, jaký je, tak potom může pracovat na sobě, na svých silných stránkách, překonávat se, zkoušet různé věci, co použije potom v běžném životě, učíme se první pomoc, reagovat v nějakých nestandardních situacích, jak se správně zachovat za bouřky, nebo jak překonat nějakou šikanu, ale i takové ty tradiční věci vycházející z tradice, táboření, přežití v přírodě, soužití s přírodou a tak.
0: Tak už víme, co tam děláte. Co vás baví nejvíc, Šárko, Jáchyme? Z toho všeho, co jsme teď slyšeli, anebo možná přidáte ještě něco dalšího. Třeba tam chodíte z úplně jiných důvodů a teď se to rozvíme.
3: Tak mě tam baví asi docela příroda a občas tam i vaříme, to mě taky docela baví a docela zdravověda.
0: Co na to říkají vaši vrstevníci? Já předpokládám, že chodíte, ne, předpokládám, to je jisté, chodíte do školy. Ne všichni spolužáci asi chodí do skauta nebo jsou skauty. Co na to říkají vaši kamarádi, spolužáci?
2: No, jakože ptají se, co tam děláme, a ono je to takový vždycky těžký jako vysvětlit. Jelikož je pravda, že jako jsme jako kamarádi všichni, je to jenom o tom, vlastně, že je to jako hlavně o té komunitě, ale pak jakmile je ta komunita dobrá, tak se vlastně všechno začne dělat. A jako je to takový těžký vždycky jako vysvětlit, no.
0: A lákáte svoje kamarády, spolužáky třeba, chcete je přibrat do party? Přemlouváte je třeba, aby se přišli podívat, zkusit to?
3: Tak asi úplně nepřemlouvám, ale třeba když se mě vždycky jako někdo zeptá, tak jsem jako by bylo by fajn, kdyby jsem byla, ale jako nevím, jestli úplně jako by tě to bavilo, protože tam u těch se dělají úplně jiné věci, než jsi jako třeba zvyklá dělat, takže je takový jako těžký.
0: Šárka Vedelová, Jáchym Nováček a Ivana Hluchová jsou našimi hosty a budou i po písničce.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 15 hodin a 21 minut. Ve studiu stále se mnou jsou Ivana Hluchá ze skautského oddílu Orion v Karlových Varech i se svými svěřenci, tedy Jáchymem Nováčkem a Šárkou Vedelovou. Ivano, vy máte skautskou přezdívku Vatůka. To něco znamená?
1: To znamená unavená.
0: Jak jste k ní přišla? Byla jste pořád unavená?
1: Byla jsem pořád unavená, chodila jsem typicky spát s nejmenšíma dětma večer, takže to bylo docela jasný.
0: Ti mladí mají taky nějaké přezdívky, nebo jak je získávají?
1: Získávají většinou na základě nějakých svých vlastností, tak jako podobně, jako si je třeba dávají indiáni, bych to přirovnala, když si skládají skautský slib, nebo případně ty menší děti vlčácký slib, žabičkovský slib, tak přitom většinou získají svoji přezdívku a vybrou jim je ty starší kamarádi na základě nějakých jejich vlastností.
0: A tihle dva mají přezdívky?
1: Ano.
0: Tak se pochlubte, přátelé. Jáchyme?
2: Tak já mám přezdívku Wolfe, jakože vlk. Aha. Z angličtiny a je to kvůli tomu, že jsem vlastně kormidelník posádky, což znamená jako, že vedu tu posádku a vždycky jsme jako se všema byli pospolu, což jsou i ty vlci jako v té smečce.
0: Pěkně, a Šárka?
3: Moje přezdívka je Vlaštovka, protože vždycky třeba, když jsem jako ve své partě, tak prostě mám úplně dobrou náladu a jsem šťastná a když jsem sama, tak si prostě jako odejdu na svoje nějaké místo, jako tak, takže...
0: Přátelé, vy jste tady s námi ve studiu, protože jste zvítězili v celostátním kole závodu Vlčat a Světlušek 2026. Ivano, můžete nám prozradit, o co šlo, jak jste se do toho finále dostali, jak složitá to byla třeba cesta?
1: Tak do celostátního kola se probojují hlídky, které zvítězí v krajském kole. U nás v Karlovarském kraji ta cesta není tak dlouhá, protože tím, že jsme malý kraj, tak nemáme vlastně základní kola. Takže rovnou hlídka, která zvítězí v krajském kole, postupuje do kola celostátního.
0: Ve finále byly tihle dva mladí?
1: Ve finále bylo šest, možná byla šestičlenná skupina.
0: Jasně. Tak se pobavíme o finále, jaké bylo, co jste si z toho odnesli, jaké zážitky a jaká byla konkurence, mě třeba zajímá.
2: No, bylo to dobrý docela, byla tam jako zábava, hodně jako lidí, který prostě vám rozumí a jsou jako všichni kamarádský. A konkurence byla teda těžká.
0: Kdo nejvíc? Kdo vás potrápil?
3: Tak asi možná Praha, podle mě, jako oni taky jako, podle mě jsou takový soutěživý, že to bylo docela takový naknapek, kdo vyhraje.
0: Je vodáctví, teď mě zajímá něco, co se může naučit každé dítě, které k vám přijde?
1: Řekla bych, že snad i jo, protože zatím jsem se nesetkala s tím, že by se to někdo vyloženě nenaučil.
0: To mě právě vlastně zajímalo, jestli přišel někdo někdy a nepodařilo se úplně.
1: Tam jde spíš o to, že to vodáctví jako takový je jedna z těch našich mnoha aktivit, které děláme v rámci toho skautingu. A skauting je super v tom, že každý má možnost si tam najít něco pro sebe. Že když někomu něco nejde, tak není nucený to nutně dělat, ale má svoji silnou stránku jinde a zapojí se někde jinde. Není nutný být vždycky u všeho a každý tam má nějaké svoje místo, nějaké svoje vyžití a nějaký svůj úspěch.
0: Co všechno vlastně musí dítě zvládnout, než ho vezmete na nějakou vodáckou výpravu?
1: My většinou v rámci schůzek trošku trénujeme u základny, že si prostě vememe lodičky, pádlíčka, jdeme to vyzkoušet a pak už tím, že tady jsme na Ohři a jezdíme většinou Ohři, ta řeka není těžká, tak se to ty děti většinou naučí za pochodu a tím, jak jim to tam můžou starší kamarádi ukázat, tak s tím není problém.
0: Nekomplikuje vám zrovna tohle počasí posledních let, kdy té vody není úplně příliš, když to řeknu hodně kulantně?
1: Musím říct, že vody opravdu není příliš a je to složitější. Ale snažíme se tomu přizpůsobit, prostě jezdíme na kánoích místo na pramicích, na kterých jsme jezdili dřív, který mají větší ponor a už to s touhle vodou nejde. Spousta lidí v přístavu se začalo učit plachtit, protože můžou jezdit zase na přehrady a zkoušet něco nového, takže takhle.
0: Když nás někdo poslouchá, ať už z těch nejmenších nebo rodičů a chce se k vám přidat, co pro to má udělat? A kde zjistí další informace třeba?
1: Máme webové stránky přístav Orion.cz, tam se dá zjistit informace o dalších oddílech v Orionu, který přibírají nový děti. Jsou tam přímo informace, kontakty na vedení, takže pokud by někdo chtěl, ať už by to byly děti nebo dospělí, je možný se k nám přidat, je možný na těchto stránkách se ozvat.
0: A Jáchym se Šárkou určitě doporučí, že ano?
2: Ano.
0: Jáchym Nováček, Šárka Vedelová byli našimi hosty, stejně jako Ivana Hluchá. Přátelé, díky moc za tohle krátké povídání a budu se těšit, věřím, že někdy příště a brzy. Mějte se krásně, naslyšenou. Ahoj.
3: Naschledanou.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: dancovrovských slaďáků 90. let Unbreak My Heart. Tohle zpívá Tony Braxton. Bývalý karlovarský pivovar v městské části Rybáře patřil ještě nedávno mezi oblíbená místa lidí bez domova. V současné době je areál vyčištěný a soukromý investor tam začíná s výstavbou nových bytů. Na slavnostní zahájení výstavby přišly desítky lidí.
1: To bylo takové místo, kde se tady scházeli ty bezdomovci. Tentokrát jsem sem přišel, abych viděl, v co se to změní.
2: Říká pan Kristián Hof, sice bydlí v blízkém Růžovém vrchu, ne úplně tady, ale to místo patří mezi tradiční karlovarské lokality.
1: Tak já si pamatuju v mládí, kdy si tady byl pivovar. Ten pivovar nějak záhadně skončil, to ani nevím, já už jsem se pak o to nezajímal, protože já nepiju. Takže jako jsem říkal, bezvadný pivo tady bylo a najednou tady není nic. Jo.
3: Areál bývalého pivovaru si přichází prohlédnout i paní Zuzana.
4: V posledních letech to bylo dost nepřehledné tady, protože to bylo opuštěné a bydleli tady bezdomovci a takový, ale pamatuju si z dětství, když jsem chodila okolo ještě fungující pivovar a dokonce v rámci školy jsme měli i exkurzi do něj, takže vím, jak to tady vypadalo.
2: Takže předpokládám, že jste viděla, jak ten pivovar chátral a teď stojíme uprostřed území, kde už tedy pivovar ani jeho zbytky v podstatě nejsou, tak jaké jsou to pocity teď?
4: No, zvláštní a uvidím, co z toho bude do budoucna.
3: Budovy bývalého pivovaru patřily mezi zanedbané lokality lázeňského města. Současný majitel ale před časem většinu objektů zboural a teď oficiálně zahajuje výstavbu bytových domů.
5: Jsme ve fázi, kdy dokončujeme ty práce na tom vyklízení. Pořád tady nacházíme staré základy, staré betonové konstrukce, které vlastně zdržují celou tu přípravu, protože chceme mít tohle vyčištěno dokonale tak, aby výběrové řízení na dodavatele už bylo bez tady těch překvapení.
3: Vysvětluje pomalejší tempo příprav generální manažer projektu Miroslav Příkop, podle kterého vznikne v místech bývalého pivovaru nová čtvrť s téměř 200 byty. V první etapě půjde o přibližně 70 bytů.
5: Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky, plus nějaký ty procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže když to napočítám od toho data, kdy si myslíme na jaře příští roku, že začneme, tak bychom na podzim roku 2029 mohli předávat byty klientů.
3: Projekt realizuje soukromý investor, proměnu rozlehlého území, ale konzultuje s kanceláří architektury města, říká její ředitel Karel Adamec.
6: Důležité z pohledu města je to, aby nevznikla jenom nějaká prostá unifikovaná funkce, to znamená, když to řeknu hodně laicky, jako krabice na bydlení. Je pro nás taky důležité, že tyhle projekty, nebo že to je dobrý příklad projektu, který vzniká uprostřed toho města, jo? Že vlastně v místě, kde okolo už stavby jsou, bydlí se tam, je tady všechna infrastruktura, tak tady vzniká nová čtvrť a nestojíme nikde na zelené louce.
7: Dámy a pánové, 3, 2, 1 a máme poklepáno.
3: První etapa výstavby nového centra v Karlovarských Rybářích začíná. Soukromý investor za ní chce zaplatit téměř 400 milionů korun. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že název pro americký dolar pochází z Jáchymovského stříbrného tolaru? Ten se zde začal razit v 16. století. Dnes jeho název pro svou měnu používá řada zemí po celém světě. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: úterý odpoledne vám hrajeme taky olympiky, jejich dávno minutu před 3:15. Budeme soutěžit, a to o 2 vstupenky do galerie Jindra Husáriková, kde je v pátek 16. října od 7 hodin večer na programu koncert folkové kapely Amazonka Trio, tedy hudba s těmi autorskými písničkami v jedinečném prostředí galerie. Je-li vám blízký folk a chcete si ho poslechnout v galerii Jindra Husáriková v Karlových Varech, zavolejte na 221 55 37 37. Folková skupina Amazonka Trio má překvapivě 4 členy. A možná dalším překvapením pro někoho může být, že ne všichni členové jsou ženy, tedy Amazonky. Dokážete si tipnout, nebo možná i víte, kolik žen je součástí kapely Amazonka Trio? 1, 2 anebo 3? 221, 55, 37, 37. Český rozhlas Karlovy Vary, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo se dovolal?
1: Marie ze Sokolova.
0: Zdravím vás, Marie do Sokolova, a ptám se, kolik žen má ve svých řadách Amazonka Trio? 1, 2 nebo 3?
1: Vůbec nevím, ale tipnu 2.
0: Tipnete 2. Tak, Marie, to vás nepotěším. Není tomu tak? Zkuste to někdy příště. Škoda. Tak, hezký den, naslyšenou. Tak, Marie ze Sokolova se dovolala, ovšem se špatnou odpovědí, tak já čekám tu správnou na 221, 55, 37, 37. Kolik dam či žen má ve svých řadách Amazonka Trio? Překvapivě k názvu 4členná to skupina. A ta žena je tam buď 1 nebo 2, což už tedy skoro víme, že ne, anebo 3. To jsou možnosti, stejně jako telefonní číslo 221 55 37 37, o což hrajeme o 2 vstupenky na pátek 16. října od 19 hodin, kdy je na programu koncert folkové kapely Amazonka Trio v galerii Jindra Husáriková v Karlových Varech. Český rozhlas Karlovy Vary, dobrý den.
1: Tak jsem tady znovu.
0: No, výborně, tak pokus číslo 2, paní Marie.
1: Tipnu si 1.
0: A tipnete si 1. No vidíte, na podruhé už to vyšlo. No je to tak, tou ženou je Karolína Štekrová, mimo zpěvu a hry na flétnu je autorkou většiny textů a melodií, které má ta skupina v reper.

0: repertoáru. Takže skutečně jenom jedna. A jenom jedna je vítězka, jmenuje se Marie, je ze Sokolova a vydržíme ještě chvíli na telefonu. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Kdyby se dal ovládat čas, co byste si prodloužili?
1: Den,
2: noc,
3: prázdniny,
4: léto,
5: jaro,
6: zimu,
7: jezdit na kole,
8: být na hřišti,
9: jezdit na bruslách,
10: Vánoce,
11: Velikonoce,
12: podzim,
13: život.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cenový strop na naftu ve středu mírně klesne, u benzínu naopak mírně vzroste. Dalovice u Karlových Varů opraví ulici Dolní. Vejprnice na Plzeňsku připravují proměnu lokality Hájíček na Lesopark. A zítra čekejte polojasno, odpoledne postupně skoro jasno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. V Dalovicích u Karlových Varů soutěží zhotovitelé rekonstrukce ulice Dolní. Obec čekala se stavbou na dokončení nového úseku krajské páteřní cyklostezky. Podle vedení Dalovic zahrnuje rekonstrukce výměnu kanalizace, vodovodu a nový povrch vozovky.
2: Projekt také řeší chodní prochodce, vjezdy a výjezdy k jednotlivým nemovitostem a parkovací zálivy, aby byl průjezd ulicí bezpečnější jak pro vozidla, tak pro chodce. Z Dalovic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku chystají postupnou proměnu lokality Hájíček v nový lesopark. Obec má hotovou architektonickou studii a chystá další projektovou přípravu. Zelené území u Suchého dolu a Hřbitova nabídne nové pěší cesty, odpočinková místa s lavičkami, osvětlení i opatření pro zadržování dešťové vody.
3: Cílem je zachovat přírodní charakter místa a doplnit v něm zeleň. Území bude přístupné z ulic Hornická, Zafarou a Družstevní. Podle webu Vejprnické radnice nemá Hájíček působit jako typický městský park, ale jako kultivovaný přirozený lesopark s drobnými prvky pro trávení volného času. Z Vejprnic Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Írán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Íránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel. Policie zadržela koncem září poblíž základny Fairford 5 mužů s černými kuklami. Podezřívá je z přípravy teroristického útoku. Momentálně je vyšetřuje na svobodě.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. Od 20 hodin a 45 minut nastoupí v Londýně proti Anglii.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno, ráno zejména v údolích mlhy, odpoledne pak postupně skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti až 5 stupňů Celsia, na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 2147 u Chebu ve směru na Hrozňatov havarovalo nákladní auto, provoz v místě je omezený a v Chebu v Evropské ulici nedaleko McDonaldu bourala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
7: Co je bez toho ostruda?
8: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
9: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den.
9: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych...
0: Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co
1: ano,
0: to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme. Uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pití vajzlice, oheň.
4: Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
4: Tak to je jenom tak... Prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak, tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
4: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
4: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
4: No... Dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
4: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama.
2: Přímo?
4: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: Takhle, a tam se jako vyžíváte.
4: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno, nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
4: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle, ano, ano.
4: A je to, pač,
2: ano,
4: my
2: ano.
4: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
4: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
4: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
4: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
4: No.
2: Šterclův salát.
4: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
4: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: v podstatě
1: vůbec netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tlučhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo. Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý deň, Brno z Martina. Pozdravím vás do štúdia a poslucháčov Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo, ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
5: Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Jasně. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepik z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší.
8: To bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout jsem byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje. No. Specialita závodu. Proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to tam, možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a jdu-li pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaň lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
3: A...
5: Ty jsi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mladá práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantika, no. Pojď, no.
5: Ne, ne, ne, ne, ne, nech to, nech to, nech to. Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takový nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej?
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo? To dělal on jako režíně.
1: No. No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, no, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu anebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím i hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej. No,
1: tak já tady mám oba teď, i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lirické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lirické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš. Protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije Kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
2: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
1: zajímavý. Já myslím, že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
2: Myslíte si? Určitě, já nevím.
1: Ano. Já si myslím, že
2: no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť, že to rozpletu teda.
1: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si myslím.
2: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
1: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
1: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
3: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
1: Pana Lábuse.
3: Je, tak já ho pozdravuju moc krátkými děti, mám vás hodně ráda,
2: děkujeme.
3: Je to sranda.
2: Ano,
1: že jo. Tak jo. A zvolíte si smutné...
3: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
2: Ano.
3: Dneska potřebujeme.
1: Ano.
3: No a dejte mě tam pana Lábuse.
1: Pana Lábuse, tady máme,
2: zdravím,
1: ten už je daný.
2: Můžete si vybrat.
1: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
3: Tak toho Šimka.
1: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady František Jalubi nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
1: Zdravíme.
4: A toho pana Šimka tam šoupněte.
1: No,
4: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čemu činkuje.
1: Všechno mu jde.
4: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
4: Mějte se. Stále zdraví stehu. Díky.
2: Ano, naschledanou, naschledanou.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
1: Zdravíme.
5: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
1: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
5: Zbytek dne, naschle.
1: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
6: Díky, z Valaška.
1: Zdravíme.
6: A zdravím Jiřího.
2: Ano.
6: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení vlastně.
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulicická jízda máme na dosmrti zakázanou už.
1: Takže takhle. No, takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
1: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
2: Dobrý den.
7: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
1: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
1: Napovězte indici další, prosím.
7: Malý televizní kabaret.
2: Je to let.
1: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
1: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
2: Frkačky za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád.

0: To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
1: s Jitkou Moravcovou
0: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
0: To by se odehlo v LDNC.
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
2: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
3: Ona je tady, ta bude.
2: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, jo. No, podívej.
3: No, jak, no? Jak to nosej, vej, tak. Tvojče, tak to nos. Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl. Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu. Ne, to čeká, to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
2: Slávku.
3: A kde je houba, kde je tabule, teda, kde je hadr? No, nebudem to
2: používat. To jsou tvoji žáci, jo, ne, to... tohleto je katedra, ano. To je tabule, uč, ano. Já si jdu sednout do lavice.
3: No tak ale, dobře, tak to veme ale s příchodem nějak.
2: Vem to, jak
3: máte chceš. Zvoneček?
2: Ježišmarie.
3: Použij svůj teda šíp, jo? Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy. Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
4: Srnec.
3: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
5: Maťová.
3: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
5: Matějová.
3: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No, to se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
5: Zuzanka.
3: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
5: Zuzanka Matějová.
3: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
1: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
0: Mějte se hezky taky, naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Karlovy Vary dokončily 7 nových bytů v Komenského ulici. Cheb koupil profesionálním hasičům nový velitelský automobil. Ministerstvo zdravotnictví chystá skupinovou definici syntetických kanabinoidů. A zítra čekejte polojasno, odpoledne postupně skoro jasno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí v Komenského ulici v Doubí na bytový dům. Město převzalo od zhotovitele 7 nových nájemních bytů, které v průběhu listopadu začne předávat vybraným nájemníkům. Zájemci o nové městské bydlení můžou ještě své žádosti podávat do 14. října do 17 hodin, pokračuje mluvčí města Helena Kyselá.
4: Ty byty jsou určeny přednostně pro osoby, které pracují v nějakých veřejně prospěšných profesích. Další podmínkou je trvalé bydliště v Karlových Varech. Žadatelé nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení a také musí prokázat bezdlužnost.
3: Součástí domu je taky společné zázemí pro jeho obyvatele, například kolárna, prádelna a technická místnost. Na přilehlém pozemku vzniklo 10 parkovacích míst. Profesionální hasiči v Chebu dostali nový automobil. Město za nákup zaplatilo téměř 2 miliony korun. Jak informuje Cheb na svých webových stránkách, jedná se o takzvaný velitelský vůz. Určený je ale taky například pro přepravu lezeckých skupin. Vhodný je i pro nasazení v náročném a těžko přístupném terénu i při mimořádných událostech.
5: Automobil je vybaven zvláštním výstražným světelným a zvukovým zařízením, komunikačními prostředky, systémem dobíjení nebo navijákem. Součástí jsou také úložné prostory, pracovní osvětlení a další vybavení pro efektivní řízení zásahu, záchranu osob nebo transport materiálu. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
3: Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jedno, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
6: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Asii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území. Sport.
3: O pořádání letních olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Další uchazeči se mohou přihlásit do konce října.
2: Počasí.
3: V noci a zítra čekejte polojasno, ráno zejména v údolích mlhy. Odpoledne pak postupně skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 1/20 mezi Bezvěrovem a Třebouní na Karlovarsku probíhá oprava vodorovného dopravní značení. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komunální volby 2026.
1: Hezký podvečer vám přeje Radim Jiřík. Začíná druhá z předvolebních debat Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od pondělí až do středy vám vždy v 17 hodin představíme jednotlivé strany a hnutí, které kandidují do letošních podzimních komunálních voleb v krajském městě. Do zastupitelstva města Karlovy Vary kandiduje letos celkem 9 politických subjektů. My jsme v tomto týdnu připravili sérii 3 živě vysílaných debat s lídry kandidátek, případně se jejich zástupci z daných kandidátních listin v krajských respektive v komunálních volbách. O složení jednotlivých debat rozhodl los za účasti státního notáře. Přehled rozhlasování najdete na webových stránkách rozhlas.cz/volby. Dnešní druhé debaty se na základě losu zúčastní zástupci těchto politických subjektů. Z koalice Vary Plus vítám Adama Klsáka. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
1: Za Komunistickou stranu Čech a Moravy vítám Věru Bartuňkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A pozvali jsme i zástupce Karlovaráku. Ve studiu je Miroslav Vaněk. Dobrý den.
4: Dobrý den, hezké odpoledne.
0: Komunální volby 2026.
1: Základními okruhy diskuze budou témata doprava, odliv obyvatel nejen z kraje, ale především z krajského města a turismus v Karlových Varech. Tak, dámy a pánové, na řadě je představení každého z vás, kandidátek a vašich programových priorit, se kterými jdete do podzimních voleb. Teď máte zhruba minutu na ty základní informace, tedy představení sebe, strany i vašeho programu. Začneme podle vylosování, tedy Vary Plus a Adam Klsák jako první, prosím.
2: Dobré odpoledne ještě jednou. Moje jméno je Adam Klsák a jsem vystudovaný geograf. V současnosti působím jako pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jsem lídrem koalice Vary Plus. Náš program má celkem 100 programových bodů pro lepší Karlovy Vary, takže budu vybírat jeden namátkou. Mezi to, co je pro nás velmi důležité, tak je určitě řešení plynulé dopravy v Karlových Varech, včetně především řešení obchvatu či průtahu po dostavění D6, pak je to zkvalitnění a zefektivnění MHD, stejně tak je pro nás důležitá transparentní a efektivní správa městského majetku a také bychom byli rádi, kdyby bylo více participace a kdyby také úřad a vedení města lépe komunikovalo s občany.
1: K některým tématům se dostaneme, teď je ale Věra Bartuňková, KSČM.
3: Já si myslím, že mě řada vlastně voličů zná z minulých volebních období, takže moje představení bude velice krátké. Já jsem už v důchodu pár let a užívám si ho tak, jako každý důchodce v naší zemi. Co se týká volebního programu KSČM, tak si myslím, že by se dal úplně stručně říct v jedné větě, že Varům chceme zajistit bezpečí, zeleň, pořádek, parkovací místa a vlastní tvář.
1: Děkuju a ještě Miroslav Vaněk a hnutí Karlovaráci.
4: Dobrý den, milí posluchači, jmenuji se Miroslav Vaněk, poslední 4 roky pracuji jako náměstek primátorky města Karlovy Vary. Mými gestcemi jsou já odbor majetku, dále společnosti Alžbětiny Lázně, Matony Arena a KV City Centrum. Mám středoškolské vzdělání, vystudoval jsem střední stavební školu v Plzni a to se týká volebního programu Hnutí Karlovaráci. My tam samozřejmě se chceme velmi zaměřit jako v minulém období na dostupné nájemní bydlení, na družstevní bydlení, dále pak na rozvoj a další rekonstrukce sportovní infrastruktury, do které jsme se pustili v minulém období. Dále chceme pokračovat řešení dopravy v klidu, to znamená parkování a s tím spojené souvislosti a samozřejmě také chceme řešit všechny městské čtvrtě, aby neměla jedna z těch čtvrtí pocit, že jedné se věnujeme víc a druhé míň, ty vnitrobloky a tak dále, takže na to se chceme zaměřit.
1: Děkuju za to představení.
0: Komunální volby 2026.
1: A prvním tématem je doprava. Město pálí především nedostatek parkovacích míst, absence parkovacích domů, nevyřešená situace kolem napojení budoucí D6 na krajské město Karlovy Vary. Když položím první otázku, má město stavit především parkovací doby nebo velká povrchová parkoviště? Pojďme to vzít z druhé strany. Pojďme začít u paní Bartuňkové, KSČM.
3: Já si myslím, že se musí udělat oboje. Parkovací domy tady určitě chybí a zároveň ty parkovací plochy, na kterých by byly takzvané odstavní parkoviště. Protože pokud si vezmeme jenom odstavní parkoviště, které je u Dolního nádraží, tak kdyby se třeba udělalo to, že tam to parkoviště bude mít návaznost na tržnici, to znamená, bude tam jezdit nějaká městská doprava, jenom vyloženě pendl mezi Dolním nádražím, tím parkovištěm, myslím, a tržnicí, tak by určitě se ulevilo možná, myslím si, dopravě právě v Karlových Varech, ve středu města, v lázeňských oblastech, protože ty lidi musí do zaměstnání tam. A to auto musí někde nechat, protože v tom lázeňském území ho nezaparkují.
1: Jakou cestou by šli Karlovaráci, kteří vlastně teď ve vedení města jsou, Miroslave Vaňku?
4: Musíme pokračovat v rozšiřování parkovacích možností ve čtvrtích. Na tom už jsme intenzivně pracovali a připravili jsme pro Karlovaráky 1000 parkovacích míst v těch čtvrtích. Musíme i nadále připravovat projekty 4 parkovacích domů, protože jsou nezbytně nutné pro návštěvníky našeho města, aby nám návštěvníci nezahlcovali, jak řekla paní Bartuňková, centrum města. Potřebujeme mít ty návštěvníky, kterých bude čím dál tím víc přibývat díky tomu, že k nám doputuje D6 a šíříme letiště. Karlovy Vary čeká obrovský turistický boom a my na to musíme být připraveni. Už jsme ve zpoždění, minimálně 2 parkovací domy už tu měly stát, což je chyba, že nejsou, a musíme se na to opravdu zaměřit. A samozřejmě třetí věc je parkování pro rezidenty, které jsme zavedli v Tuhnicích, které jsme zavedli na Čerťáku. Má to samozřejmě své mouchy, ale myslím si, že pomalu a jistě si na to Karlovaráci zvykají. Je to třeba samozřejmě ještě dál pilovat, ale budeme v tom pokračovat v Drahovicích a budeme v tom pokračovat v dalších čtvrtích, protože je strašně důležité, aby když přijedete večer domů z práce, jste měl kde zaparkovat. Takže to jsou 3 takové základní momenty toho, jak se tomuhle chceme věnovat.
1: Než se zeptám Adama Klsáka za Vary Plus, proč nejsou parkovací domy stále v Karlových Varech?
4: Administrativní těžkosti. Velké starosti v jednání s Národním památkovým ústavem, kdy jsou tam nakladeny podmínky, které jsou velmi složité, a například parkovací dům u galerie se řeší 2 roky. Nakonec do toho muselo vstoupit Ministerstvo kultury a dá se říci vedení města pomoct. Takže v tuto chvíli už je vyřešeno, začneme projektovat. 2 roky se to zdrželo tím, že NPU Loket nechtěl povolit navýšení kapacity a zvětšení toho parkovacího domu. My to nezbytně potřebujeme, protože potřebujeme, jak se říká, vyparkovat divadelní náměstí. Tam musí být klidová zóna a bez toho domu v té galerii se nehneme. A co se týká Polské, tam jsme složitě řešili majetkoprávní vypořádání. Tam je kamenictví pan Vejvoda, který tam má svoji cestu a složitě jsme se s ním domlouvali. Jsme na nejlepší cestě už to jakoby vyřídit a jsme připraveni. Vlastně tam už se projektuje stavební povolení. To je 750 parkovacích míst.
1: Parkovací domy nebo jiná cesta, Adame Klsáku, Vary Plus?
2: Jak řekli kolegové předřečníci, to parkování je skutečně komplexní problém. Musíme řešit jak rezidenty, tak pracující, tak návštěvníky. To znamená všechny ty 3 cesty, a já bych k tomu zdůraznil ještě jednu důležitou věc. K tomu musí být skutečně efektivní MHD. Protože například teď mají Karlovy Vary, zejména lázeňské centrum, velkou bolístku v tom, že jsou MHD obslouženy velmi nedostatečně. Takže my, i když postavíme odstavná parkoviště na kraji města, ti lidé tam ta auta nenechají, pokud se do centra nedostanou dobře autobusem. Na tomhle musíme pracovat. Je to skutečně komplexní.
1: Děkuju a mimochodem ještě k dopravě, než se dostaneme k dalším tématům, jedno téma, které bude pálit Karlovy Vary velmi brzy, a to je, až bude hotová D6 a přijde do Karlových Varů. Jaké konkrétní řešení vy jako jednotlivé zástupci hnutí a stran myslíte, že je nejvhodnější pro napojení Karlových Varů na D6 a co podporujete? Tunel, obchvat, rozšíření průtahu? Začneme u Karlováku a Miroslava Vaňka.
4: Není ani tak důležité, co preferujeme my, protože tam jsou jiní hráči, kteří do toho vstupují, a to je především Ministerstvo dopravy a Karlovarský kraj. Nicméně,
1: já bych chtěl... Tak když pomineme, že Ministerstvo dopravy vydalo už teď zamítavé stanovisko k té plánované tunelové variantě.
4: Takhle, já bych na začátek úplně chtěl říct, že bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na tom a postarali se o to a zasloužili se o to, že D6 doputuje z Prahy do Karlových Varů po 40 letech. Je třeba si uvědomit, že na to 40 let čekáme, a já se opravdu na rok 2029 nesmírně těším, protože městu Karlovy Vary tato komunikace nesmírně pomůže v jeho rozvoji a Karlovy Vary začnou bohatnout díky této komunikaci. Takže za to patří obrovské poděkování. Samozřejmě teď k nám doputuje a teď vzniká taková ta panika, co bude dál. Jsou pouze dvě řešení a to je tunel a ten malý severní obchvat. Budeme muset lobovat, budeme muset přesvědčovat ministerstvo dopravy, že pro jeden z těchto dvou, v podstatě variant se bude muset rozhodnout. Zásadně jsme proti tomu, aby se zatrubnil stávající průtah, což je snaha jakoby do ministerstva dopravy nám tuto variantu vnutit, že nám to krásně zatrubní, že to nebude slyšet, že ty exhalace a tak dále, ale to je to nejhorší řešení, který může nastat. Musíme tlačit na tunel anebo malý severní obchvat.
1: Vary plus, Adame Klasáku.
2: Já si tady neodpustím poznámku, že to, že D6 dorazí do Karlových Varů, bychom věděli od včerejška. Víme to už dlouho a já si myslím, že tady město mělo být delší dobu mnohem aktivnější. Já mám pocit, že jsme stále v bodě nula. Ale jinak se s kolegou v podstatě shodnu na tom, že to řešení, to chceme to nejlepší pro Karlovaráky. Nechal bych na odbornících, které to bude, jestli to bude tunel, obchvat dlouhý, obchvat krátký. Myslím si, že ty studie ještě nejsou tak daleko, ale skutečně doteď jsme se nechali v podstatě tlačit do nějakých variant, ať už krajem či státem. Já si myslím, že město musí být tím hlavním aktérem, který bude lobovat za to, co městem povede, že se nepochybně všichni shodneme na tom, že průtah ve své současné podobě je pro město katastrofa.
1: Za co bude lobovat KSČM, když bude Věra Bartuňková na magistrátu? Za tunel, za obchvat, za rozšíření průtahu?
3: Přesně tak, jak to řekl pan Klsák. Musí o tom rozhodovat odborníci. Ne Bartuňková. Ale odborníci. Protože jestliže vám potom do toho hodí vidle geologové vzhledem k pramenům, jestli vám, že se nemůže udělat tunel nebo podzemí něco a tak dále, tak prostě na všem by se měli podílet na takovýchto akcích, především odborníci. A tam samozřejmě potom je ještě na tom městě, aby to korigovalo podle toho, co vlastně, jestliže ty varianty budou, tak proč si nevybrat tu lepší. Ale já bych byla radši, kdyby to opravdu řešili odborníci.
1: Děkuju za vaše odpovědi.
0: Komunální volby 2026.
1: Tolik první téma předvolební debaty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hosty jsou Miroslav Vaněk z Karlovaráku, Věra Bartuňková z KSČM, Adam Klsák za Vary Plus. A teď bychom měli a chtěli probrat odliv obyvatel. První moje otázka tedy zní, jak by město mělo zabránit odlivu obyvatel, a teď nemyslím ani tak do jiných krajů, ale v případě Karlových Varů spíš do těch spádových nebo dalších okolních měst a obcí. Co když začneme u Adama Klsáka, Vary Plus?
2: Je potřeba říct, že ten odliv obyvatel do okolních měst a obcí nebo do toho zázemí je svým způsobem přirozený proces. Proces takzvané suburbanizace, který se postupně vyčerpává. Takže já věřím, že ta trajektorie a možná nějaké trendy už dneska jsou trošku jiné a možná, že nastupující generace už budou zase chtít více městského bydlení, městského stylu života. A to je něco, co by určitě Karlovy Vary měly využít a měly by nabízet kvalitní infrastrukturu, kvalitní služby, samozřejmě takové, aby ti lidé si rozmysleli, jestli budou do toho města dojíždět, anebo jestli budou žít raději v něm. Samozřejmě do toho patří školství, školky, dostupnost dalších důležitých služeb.
1: Co udělat pro to, aby Karlovaráci zůstali Karlovaráky a ne obyvateli Dalovic, Otovic, Jenišova a tak podobně, pane Vaníku?
4: Způsobem je to v podstatě hrozně jednoduché. Za prvý, opět zopakuji, dostupné nájemní bydlení, aby za rozumnou cenu mohli mladí lidé bydlet. Za druhé, musíme se znova pustit do projektu družstevního bydlení. Opět se bavíme o bydlením za rozumnou cenu. Dlouhá léta tu byla taková obava a strach, a může za to i opozice, za rozumnou cenu prodávat pozemky. Město Karlovy Vary má neskutečné množství pozemků na výstavbu rodinných domků. V rámci územního plánu využíváme pouhých 16% těch ploch, které můžeme zastavit rodinnými domy. Takže, ale nikdy nedošlo ke shodě, vždycky i opozice na to jako útočila, že někdo si chce na něčem jako vydělat a nebyli jsme schopní ty plochy opravdu, ať už developerům, anebo spíš samozřejmě, aby město je samo zasíťovalo a potom je prodávalo za rozumnou cenu Karlovarákům, jako jsou nájemní byty. Byla to obrovská chyba v minulosti, byla to taková ta řevnivost opozice, koalice a doplatili na to Karlovaráci, kteří se museli u vozovkách zbalit a odejít i do Otovic, do Jenišova a všude možně, protože město pořád žilo v takových obavách. Ježíš Maria, co když mu prodáme jako ten pozemek moc levně a potom to zase někdo bude na někoho házet, takže to je velká škoda. Tam by mělo dojít napříč jakoby tím spektrem těch politických stran ke shodě k tomu, že opravdu ty parcely tu máme a je škoda je těm Karlovarákům neprodávat. A samozřejmě v neposlední řadě je to, jak řekl pan Klusák, musíme dál pracovat na té infrastruktuře, aby ty lidi nechtěli odcházet. A ještě k tomu dodám jeden bod. Připravujeme nějakou docela zásadní změnu územního plánu. Musíme sem dostat investory, který tu vybudou firmy, v kterých budou moct ty mladí lidi pracovat. Mít za to odpovídající odměnu a nebudou muset utíkat do jiných měst, kde si vydělají víc. Máme opět v územním plánu neskutečný množství ploch, kde se můžou investoři realizovat. Nevyužíváme je. Já si od toho slibuju si to od D6 a od letiště, že se tohle zlepší.
1: O jakých plochách se bavíme, můžeme zmínit?
4: No, bavíme se o plochách, kde se dá stavět, kde se dají stavět jednak menší malovýroba, ale i velkovýroba. Bavíme se o plochách, kde můžou podnikatelské subjekty zakládat svoje sídla a bavíme se také o plochách, kde můžou vzniknout pětihvězdičkové hotely, protože já jsem zastánce toho, že pětihvězdičkový řetězce do Karlových Varů jednoznačně patří. Už tu dávno měly být, jako je třeba Hilton nebo Marriott nebo tyhle ty společnosti, protože dají práci. Jenom hotel Marriott, který připravuje projekt v Karlových Varech, dá práci 300 lidem. Jo, to znamená, opravdu jsou to silné firmy a my musíme s nima komunikovat a nemůžeme pořád říkat, oni sem nepatří. Patří sem, už tu měli dávno být v Karlových Varech.
1: Je to bydlení ten největší problém odlivu obyvatel z Karlových Varů jako takových z města, paní Bartuňková z KSČM?
3: Já osobně si myslím, že nejenom bydlení, ale právě i ta práce, která tady vlastně není. Protože my jsme lázně, to bez pochyby. V podstatě všechno by mělo směřovat k tomu, že tady budeme mít lázeňské domy a v nich ty zaměstnance, kteří budou kvalifikovaní a kteří tam budou prostě pracovat. Ale my jsme dneska vlastně v situaci, kdy lázeňských domů ubývá, dostáváme se spíš do té pozice těch wellness. No a pak vlastně i ten odliv těch návštěvníků je. Já vím, že je to další téma, proto to nechci takhle úplně rozebírat, ale co se týče práce, tak opravdu tady vlastně pro mladý lidi toho tolik není.
1: A má vlastně město Karlovy Vary soutěžit, když to řeknu v uvozovkách, s těmi okolními obcemi, nebo není vlastně dneska přirozené, že se lidi právě stěhují z těch měst do okolí, mluvil o suburbanizaci pan Klsák. Za mě není to přirozený vývoj, proč by vlastně lidé měli zůstat v Karlových Varech jako velké městě a nejít víc do přírody, do zeleně?
3: Tak musíme si hned na začátku říct, že v Karlovy Vary zase nejsou až tak velké město.
1: Dobře, ale jsou největší město kraje.
3: Jsou největší město kraje. Víte co, jde o to, jestli nabídneme těm lidem to bydlení opravdu kvalitní a slušný a na hezkých místech i uprostřed těch barů, anebo že tedy se budou stěhovat takhle přesně na ty okrajové části, ať už jsou to ty Olšový Vrata nebo Dalovice a tak dále, protože tam teda budou mít větší klid. Protože ty Vary se vlastně trošku zahltí i tím turistickým ruchem přesně k tomu je chceme dovést a zároveň bychom chtěli tady v klidu bydlet. A to jsou dvě věci, které úplně spolu nekorespondují.
1: Rozumím. Jakou vlastně výhodu byste, pane Vaňku, měl nabízet nebo chtěli jste nabízet těm lidem, aby právě zůstali v tom městě, v tom, nechci říct velkoměstě v případě Karlových Varů, ale prostě krajském městě a nikoli v těch malých obcích do 1000, 2000 obyvatel. Co je ten benefit nebo měl by být ten benefit?
4: Tak benefit je především to, tak to víme, že Karlovy Vary jsou krásné město a já si myslím, že není potřeba se jakoby z toho intravilánu toho města jakoby stěhovat ven, protože tady, jak jsem řekl, pozemku je dost a není potřeba si stavět domy tam, kde potom musím každodenně dojíždět, jednak do školy s dětma, jednak na kroužky, jednak na nákup a takhle komplikovat si tímto způsobem život. Nemyslím si, že získají úplně v těch čtvrtích nebo v těch obcích, které jsou okolo Karlových Var, ten správný klid. Myslím si, že máme dostatek lokalit v Karlových Varech, kde klid mít budou a rodinný domek si tu můžou postavit. My jsme teď připravili projekt 8 8 parcel na Olšových Vratech, kde budeme chtít za cenu pouze nákladovou, díky zasíťování a tak dále, ty pozemky prodávat. A připravujeme další lokality. Karlovy Vary mají potenciál mít zhruba 500 parcel na rodinný domky.
1: Adame Klsáku, není to vlastně přirozený vývoj, tak jak jsme o tom mluvili, a vy jste se toho vlastně taky dotkl, že zkrátka lidé odcházejí z měst?
2: Určitě je to částečně přirozený vývoj, děje se to každému 50-tisícovému městu v České republice, takže Karlovy Vary v tomhle nejsou výjimkou. To ale neznamená, že bychom proti tomu neměli nějakým způsobem bojovat. Už to tady zaznělo několikrát. Když se v Karlových Varech bude lidem žít dobře, když budou mít kam dát svoje děti do škol a školek, budou to mít blízko za kulturou, sportem, budou mít kde zaparkovat, tak nám určitě nebudou do těch okrajových částí utíkat, nebo částí za hranicí Karlových Varů utíkat tolik, jako to dělají teď.
1: Rozumím, jenom krátká otázka, poprosím i krátkou odpověď. Kdybyste seděli na magistrátu, bylo by vaším cílem dostat počet obyvatel, ať už jakýmkoliv způsobem, na těch 50 tisíc obyvatel, na těch zmíněných 50 tisíc obyvatel, které jsou takové klíčové i díky rozpočtovému určení daní a tak dále a tak dále. Zase to vezmeme od pana Klsáka tady.
2: To je taková hra s čísly, nemyslím si. Klíčové pro nás by bylo hlavně dostávat zpět lidí, kteří odchází mimo Karlovarský kraj.
1: Mají mít Karlovy Vary nad 50 tisíc obyvatel, pane Vaníku?
4: Určitě, já věřím tomu, že zase budou mít.
1: A paní Bartuňková?
3: Já si doufám, že to tak dopadne, že budou.
1: Díky.
0: Komunální volby 2026.
1: Tolik tudy. Druhé téma předvolební debaty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já jenom připomínám, že hosty jsou stále Věra Bartuňková z KSČM, Adam Klsák za Vary Plus a Miroslav Vaněk z Hnutí Karlovaráci. A ještě jedno téma probereme. Máme na to zhruba 10 minut. Turismus. Otázka, která to může odstartovat a taky odstartuje. Co by vlastně město mělo nabídnout turistům, aby přijeli do Karlových Varů na delší lázeňský pobyt? Nebavíme se o těch dneska moderních, klasických wellness víkendech. Začneme u pana Vaníka, Karlovaráci.
4: Musíme dál podporovat rozvoj lázeňství, jak řekla paní Bartunková, nesmíme dopustit tomu, aby lázeňství upadalo. My jsme lázeňské město, máme neskutečný potenciál a musíme přesvědčit jak obyvatele České republiky, tak i zahraniční turisty, že se opravdu vyplatí sem jezdit, že ta léčba je kvalitní, že opravdu uzdravuje. Musíme se snažit se vrátit k tomu, aby ty pobyty byly měsíční, třínedělní. To je strašně důležité. Město Karlovy Vary spolupracuje s Institutem lázeňství a balneologie, který sídlí v Alžbětiných Lázních. Máme připravený dlouhodobý program toho, aby tento institut propagoval a snažil se vytvořit v Karlových Varech takové podmínky, aby jsme se dostali zpátky na to, aby Vary nebyly wellnessové turistické výletní město. Ale by to v prvé řadě byly kvalitní špičkové evropské lázně, které budou mít vyhlas a budou se sem ty lidi rádi vracet za léčbou. To je základ.
1: Je to o propagaci, pane Klsáku, Vary Plus?
2: Nepochybně je to o propagaci, nicméně potřeba říct, že lázeňství je v současné době asi na jakési křižovatce. A jak už zmínil pan náměstek, je dobře, že tady máme Institut lázeňství a balneologie. To, co si myslím, že je velmi klíčové, je, aby lázeňství začalo fungovat také jako prevence, což se v současnou dobu neděje, je to v podstatě jenom jakoby hrazené zdravotní pojišťovnou, vlastně až jako léčba. A to je velká škoda, takže my bychom potřebovali lázeňství jako prevenci a zase ruku v ruce jde s tím i to, jak funguje to město. Já si myslím, že když se tady lidem bude dobře žít, to lázeňské centrum nebude jenom jakási kulisa, bude více autentické, tak sem raději budou jezdit třeba i mladí lidé, protože pro mladé lidi současné lázeňství atraktivní není a my potřebujeme hledat takové cesty, aby bylo.
1: Jak to udělat podle Věry Bartuňkové z KSČM, tedy jestli souhlasí s debatujícími o tom, že Karlovy Vary jsou teď spíš wellness víkendové město než lázeňské město.
3: Už jsem to říkala, že právě to je ono, to je, tam nastala ta chyba, že se vlastně tohle dopustilo, že v každém opravdu hotelu dneska nabízí veškeré wellness služby. Kdo je dělá, to všichni víme, jak to je. Je prostě opravdu by bylo rozumné vrátit se zpátky ke klasickým lázeňským pobytům. Bohužel nevím, jak dalece je pojišťovny, myslím zdravotní pojišťovny vlastně platí, zda lékaři se třeba nebrání tomu, že je s tím spousta papírování, protože všichni víme, že to, co vlastně obtěžuje ty, kteří mají ten návrh napsat, tak tam pak končí to, aby ten člověk ty lázně dostal. Že jo? Jestliže mám teda lékaře, který prostě řekne ne, tak jako si to zaplaťte, jestli chcete jet, tak pak to samozřejmě nebude na týden, teda na měsíc, ale bude to třeba jenom na těch pár dní.
1: No a není to o přesně debatách se zdravotními pojišťovnami, s ministerstvem zdravotnictví a tak dále, protože na propagaci se sice může podílet město Karlovy Vary, ale asi to bude málo.
3: Ano, určitě. To ministerstvo zdravotnictví nás vlastně trošičku jakoby oklešťuje, ale zároveň by nám teda mělo pomoct. Pomoc právě v takových věcech, jako je třeba konkrétně to, že opravdu, když půjdete k lékaři, že chcete nebo máte nárok na lázně, protože jste po operaci a on vám řekne, jo, jo, tak ona to sestřička s váma se píše a možná, že teda jako to dostanete a tak, tak víte, jak to je. Já nechci se dotknout všech lékařů, chraň bože. Prostě opravdu je to o tom, že už jenom, aby se dostali lidé k lázním, tak už tam je to většinou trošku problém.
1: Pane Vaňku, je to o debatě se zdravotními pojišťovnami, s ministerstvem zdravotnictví, protože něco jiného je, když přijede lázeňský pacient takzvaně na křížek a když si lázeňský pobyt platí sám a dnes není úplně nejlevnější.
4: Já k tomu řeknu tři poznámky. První, byl to pan ministr zdravotnictví, měl jsem z toho velmi dobrý dojem. Obával jsem se toho, že lázeňství bude okrajovým tématem jeho návštěvy. Bylo prvořadým, bylo na prvním místě, takže z toho jsem měl velkou radost. Pan ministr se o to velmi zajímal a podporuje ze své pozice lázeňství a jeho rozvoj. A sám tu několikrát jako zdůraznil, že musíme lázeňství vrátit tam, kde bylo. Na omluvu stávajícího vedení, který v podstatě v Karlově Jihvarech je už 8 let. Musím říct, že třeba si taky uvědomit, že jsme se museli poprat s covidem. Jak říkala paní Bartuňková, kde nastal ten zlom, tak tam nastal ten zlom covidem a potom samozřejmě válka na Ukrajině, že nám sem přestalo jezdit právě ty dlouhodobé pobyty, jsou díky tomu, že je samozřejmě politika státu, jaká je a my nemůžeme toto samozřejmě změnit, ale válka na Ukrajině nás velmi limituje a přišli jsme o velké množství těch lázeňských hostů, kteří si jezdili na dlouhodobé pobyty.
1: No ale tak geopolitická situace se asi jen tak nezmění, takže není to o tom směřovat teď pozornost na jiné trhy než východní.
4: Tak určitě a já si myslím, že tam ta snaha je, že tam ta snaha je, jednak infocentrum a jednak i živý kraj, že jo, Karlovarský kraj, tam úzká spolupráce. Paní primátorka má mimochodem toto v gesci na kraji, protože je náměstkyně pana hejtmana a má na starost lázeňství a cestovní ruch. Vznikla nová organizace na kraji, KIC, který má s tím to také pomáhat, takže je třeba, aby se do toho zapojili všechny ty organizace, které to svým způsobem mají jako v popisu práce, aby to lázeňství propagovali. Jenom takovou zmínku, byl jsem na krásném filmu o Karlovarské vodě, kde já, rodilý Karlovarák, jsem se dozvěděl spoustu nových věcí a zjistil jsem, že opravdu z té země tady teče v podstatě zlato, který je třeba opravdu zúročit.
1: Ještě jsem se nezeptal Adama Chlsáka za Vary Plus, vlastně ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, náročná lázeňská léčba, myslím po finanční stránce, jak tohle ruku v ruce udělat s tím, aby se z Karlových Varů zase nestalo jenom wellness město, ale lázeňské město?
2: To je složitá otázka. Já teď přemýšlím, jak na to dobře odpovědět. No, já jsem už zmiňoval to, že Karlovy Vary musí být především autentické město, ve kterém se dobře žije. To podle mě dost pomůže i tomu, aby se z něj nestaly pouze kulisy. Lázeňské centrum dříve nebyly jen kulisy, tam lidé i žili. A myslím si, že se to možná pomalu zase vrací. Takže když ten život vrátíme do centra, to by mělo být něco, co by mělo být cílem města, tak to kulisy nebudou. Co se týče těch zdravotních pojišťoven, opravdu potřebujeme, aby podporovali i prevenci. To pomůže tomu, aby se mohly prodloužit pobyty v lázních. A myslím si, že co se týče té klientely, jak říkal pan náměstek, zaplať pánbu, že východní klientela už tady není, protože to je něco, co to lázeňství zabrzdilo na desítky let. To lázeňství se zaseklo kvůli tomu, že se přizpůsobovalo velmi specifickým potřebám zejména ruské klientely. A to, co nastalo, je sice výzva, ale zároveň velká příležitost pro Karlovy Vary.
1: Rozumím, ale protože naše předvolební debata je téměř u konce, tak já vás, dámo a pánové, ještě na závěr poprosím o nějaký krátký apel na voliče. Proč by jednak měli přijít v pátek a v sobotu k volbám a volit právě vaši stranu nebo hnutí? Začneme odzadu, tak jak jsme vás vylosovali, to znamená jako první Miroslav Vaněk a hnutí Karlovaráci.
4: Určitě přijďte k volbám, je to důležité, je to vaše město a přijďte si o něm rozhodnout. Velice mě mrzí volební účast, která byla před 4 lety, 36%, je to strašně málo a já doufám, že i díky špatnému počasí v pátek a v sobotu to bude letos lepší. Každopádně Karlovaráci jsou hnutím složené z osobností, které ve svém ať už pracovním nebo osobním životě něco dokázali. Nejsme klasická politická strana, nikdo nás neřídí z Prahy. Jsme hnutí, které má zájem o toto město, máme ho rádi, máme k němu velmi vřelý a srdečný vztah a chceme, aby se rozvíjelo a aby rostlo do krásy a naše děti tu mohly žít a děti jejich dětí také. Takže přijďte určitě k volbám. Děkuji.
5: Já taky děkuji. Proč je zvolit KSČM, paní Bartuňková?
3: Já zastávám trošku jiný názor. Já zastávám názor ten, protože, jak víte, všichni na kandidátce KSČM je 6 lidí, což asi jaksi není zrovna nejvíc. Já zastávám takový názor, že ať všichni jdou volit a ať klidně vezmou napříč všemi politickými subjekty, všemi stranami, které tam jsou a vyberou ty lidi, který jim jsou opravdu sympatičtí, kteří ví, že něco umí, že něco dokázali nebo dokáží. Takže já apeluji na to, že prostě můj názor je ten, že opravdu komunální volby nejsou o těch stranách, ale jsou opravdu o jednotlivcích, o lidech.
5: Proč vybrat jednotlivce nebo lidi z koalice Vary Plus, pane Klsáku?
2: Já doufám, že celou kandidátku Vary Plus. Vážení Karlovaráci, vážení Karlovaračky, přijďte ke komunálním volbám, protože to jsou skutečně ty nejbližší volby k vám. Rozhodujete o svém vlastním městě. No a proč Vary Plus? Pokud zkrátka po 8 letech působení současné koalice máte pocit, že by to chtělo změnu, tak my tou změnou jsme, protože my jsme tím nejsilnějším opozičním subjektem, máme pravděpodobně největší šanci v těch volbách z těch opozičních subjektů uspět a nabízíme kandidátku, která je plná velmi schopných, fundovaných lidí, kteří jsou v podstatě okamžitě připraveni převzít odpovědnost za to město.
5: Tolik druhá předvolební debata Českého rozhlasu Karlovy Vary. Našimi hosty byli Adam Klsák za Vary Plus. Děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: Věra Bartuňková z KSČM, díky a naslyšenou.
3: Příjemný podvečer.
5: A pozvali jsme také Miroslava Vaňka z Karlovaráku. Děkuji, naslyšenou.
4: Krásný, hezký podvečer, naschledanou.
5: Zítra pro vás chystáme poslední, třetí debatu. Do té středeční jsme pozvali zástupce volby pro kraj, hnutí ANO a ODS. Radim Jehlík se pro tuto chvíli loučí. Budu se těšit zase zítra. Pěkný večer.
0: Komunální volby 2026.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Víte, že zámek Chyše má spojitost s Karlem Čapkem? Mladý spisovatel zde na začátku 20. století působil jako vychovatel a jeho pobyt se promítl i do jeho tvorby. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Poliklinika v Chodově na Sokolovsku bude mít nové ordinace. Odborníci z Plzeňské univerzity mapují důl Saursack v Krušných horách, vytvoří jeho virtuální model. Prodej aut v Česku meziročně stoupl, mezi lednem a zářím se jich prodalo o skoro 2,5% víc. A zítra čekejte většinou polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Chodov na Sokolovsku pokračuje v modernizaci polikliniky. V současné době tam vznikají další ordinace jak pro lékaře, tak i pro rehabilitační služby. Radní města schválili 45 tisíc korun na vytvoření projektové dokumentace. Součástí příprav jsou taky plánovaná jednání se zdravotními pojišťovnami. Pokračuje mluvčí radnice Martin Polák.
2: Ordinace mají vzniknout na chodbách ve druhém a třetím nadzemním podlaží hlavní budovy. Každá bude tvořit samostatný funkční celek zahrnující ordinaci pro lékaře, sesternu a potřebné zázemí s denní místností. Rostoucí zájem lékařů ukazuje, že bude nutné pokračovat v modernizaci polikliniky a prověřit možnosti jejího dalšího rozšíření. To by mohlo přinést nové prostory pro zdravotnické služby a možná i nová parkovací místa.
0: Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Saursack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni. Podrobně chtějí zdokumentovat současný stav areálu, kde se v minulosti těžil cín. Projekt, který financuje ministerstvo školství, potrvá 2 roky, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Projekt je teď ve své polovině, je 4letý, což znamená, že zbývají ještě 2 roky. Na konci by měla být výstupem prohlídka i pro veřejnost, která si bude buď moc naskenovat QR kód nebo se podívat na webu, jak to tady na Rolavě vypadalo. A jde o projekt, který je financovaný ministerstvem školství. Z operačního programu Jan Amos Komenský patří do té skupiny Zdivočelá země, kdy se archeologové věnují archeologii 20. století.
0: Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, zhruba 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Rostl i zájem o motorky. Oproti stejnému období v minulém roce se jich prodalo o zhruba 27% víc. Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg a Nantes. Během největšího dne protestů od začátku demonstrací před 3 týdny vyšlo do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda mluví asi o čtvrtině. V části z nich se kvůli protestům vyučuje na dálku.
4: Na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích jsou 10 000 lidí. Studenti kritizují podmínky ve školství, skandují protivládní hesla a zapalují světlice. Student Denis řekl, že protestuje i za studenty z pařížských předměstí. Podle něj se učí v nevyhovujících podmínkách a nejvíc doplácejí na nedostatek učitelů. Ministerstvo školství chce do 8 dní zjistit, kterým školám chybí nejvíc kantorů. Premiér Sebastian Lecornu zároveň v Národním shromáždění oznámil zrušení výuky na všech středních školách do konce týdne. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno, ráno zejména v údolích mlhy. Odpoledne pak postupně skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7, v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na 2. stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Lokti na Sokolovsku v ulici Tovární je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky vás vítá Věra Kestřánková. Máme tu říjen a to je měsíc, kdy se začínají lovit rybníky. A my se dnes společně s písničkami podíváme na ryby, rybičky, rybáře i rybníky. Začali jsme těmi nejznámějšími, třeboňskými rybníky. Pozorný posluchač si jistě všiml, že se nám v tomto valčíku ozval i motiv písně Tálinský rybník. Tálín je ovšem od Třeboně vzdálen celých 66 kilometrů a nedá se tedy považovat za rybník Třeboňska. Nicméně píseň o tomto rybníku je jistě nejznámější. A víte, kolik je na Třeboňsku rybníků? Přibližně 500 a ryb je v nich nepočítaně. Jedno je však jisté, úplně všechny jsou němé.

Výlovy rybníků jsou pro rybáře významnými událostmi. Konají se nejvíce v říjnu a listopadu, což jsou měsíce, které jsou ideální svou teplotou, kdy rybáři ve svém speciálním oblečení a vysokých holínkách nepadají vedrem ani nemrznou. Teplota je ideální i pro ryby, které v chladnější vodě a následné změně prostředí nejsou tak vystresované. Navíc jsou po létě již vykrmené a nastupuje u nich klidové období. Na výlovech je krásně cítit pospolitost rybářské komunity, kde každý má svou roli a celý řetězec prací do sebe krásně zapadá jako dobře šlapající stroj. K tomu všemu rybí speciality, které si jen tak nedáte, třeba kapří hranolky nebo uzené ryby.

Jednotlivé rybáře můžeme u rybníků potkat skoro po celý rok. Výlov má ale své období i jasnou organizaci. Nejprve se rybník takzvaně strojí. To znamená, že rybáři postupně snižují hladinu rybníka a zmenšují rybám prostor, aby se zhlukovali u takzvaných lovišť. Následuje scháňka, která probíhá den nebo ráno před výlovem a dělá se pomocí tlučení na hladinu vody, čímž rybáři ryby naženou do prostoru loviště. Potom loviště ohradí pomocí sítí, které postupně stahují a tomu se říká jadření. Potom se zahájí výlov pomocí keserů, což jsou sítě pytlovitého tvaru na kovovém kruhu s dlouhou rukojetí. To je typický a nezbytný nástroj rybářů, pomocí kterého ryby umisťují do kádí a nákladních aut, které je odvezou do sádek. Sádky jsou uměle vytvořené nádrže, kde ryby zůstávají, dokud si je nekoupí koncový odběratel. Další a poslední zastávkou ulovené ryby je náš talíř, třeba i ten štědrovečerní.

Vyslechli jsme dva valčíky o rybářích, rybách, ale hlavně o lásce. Rybáři loví nejen ryby, ale také děvčata. No a samozřejmě i naopak, jak dokládaly obě písně. Talisman lásky nám zahrála dechovka Plzeňské konzervatoře a rybářský popěvek od Dalibora Bárty s textem Václava Bárty staršího hrála rozhlasová Plzeňačka. A proč se vlastně mezi rybáři říká Petrův zdar? Protože svatý Petr je patronem rybářů a Petrův zdar je jednak pozdrav a taktéž přáním dobrého úlovku. Zkrátka něco jako mezi horníky zdař Bůh.

Vážení posluchači, z dnešního rybářského dílu pořadu Muziky muziky je to téměř vše. Doufám, že jsem vás navnadila na návštěvu nějakého výlovu rybníka a že si nenecháte ujít nezaměnitelnou atmosféru této tradiční akce. No a možná už se vám začaly zbíhat sliny na toho našeho tradičního kapra s bramborovým salátem. Uteče to jako voda a budeme ho mít na stole. Věra Kestřánková vám přeje hezké podzimní dny a rybářům Petru vzdar.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas

Přijem dobrý večer. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Sám sobě si položím otázku. Jsem Plzeňák? Před rokem jsem vysílal několik pořadů, ve kterých jsem reagoval na velice zajímavou knihu Jana Heischmana Plzeňsko-český slovník. Cílem této knihy bylo a je nejen ukázat na květnatost současné plzeňské mluvy, ale i připomenout slova, která se běžně používala ještě ve druhé polovině 20. století. Hana Rajdlová z Nepomuku mě přeposlala zajímavý materiál s podtitulem Copa tuto nějak, jsem já hrdý Plzeňák? Odpověď zazní i v závěru dnešního pořadu. Přeji hezký poslech.

Plzeňštinu se nenaučíš, s tou se narodíš. Víte třeba, kdo je to paňár? Je to nezvladatelný kluk, kterému není nic cizí. A slovo popondat znamená odstavit, přemístit, o kousek dál posunout. Tu skříň popondáme kousek ke dveřím. Nebo drobet ten hrnec popondej z plotny, ať ty knedlíky neutečou.

0: Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes s podtitulem Jsem Plzeňák. Víte, co znamená slovo Pofírung? Přeloženo z plzeňštiny buď nepohodu, nejčastěji ve spojení se silným větrem až vichřicí, nebo také pozdvižení, poplach, silný negativní ohlas, většinou při nějakém průšvihu. Když neodevzdáme tu studii včas, bude z toho na Vejboru děsnej Pofírung.
1: Když jsem sloužil v plzeňštině,

Co to je pangate? Pangate, škarpa, silniční příkop. Úzký pruh země mezi silnicí a stokou. Sjel s autem rovnou do pangatu. Jestli pa víte, jak máte jít, když se řekne hičmo? Znamená to nejít rovnou za nosem, ale nějak jinak. Nebo když například visí obraz na stěně křivě. Visí hičmo. Víte, čemu se na Plzeňsku říká Saturna? Rybáři mě potvrdí, že jde o vlasec. V této souvislosti si vzpomínám na svoje dětství, když jsme chodili ke hřbitovu v Božkově pouštět na podzim draky. Já jsem nikdy draka neměl. Tatínek mi ale vyrobil malou hvězdu, dal mi naviják a Saturnu. A i když nebyl velký vítr, hvězda mi vysoko lítala. Byla lehoučká a Saturna tomu sama o sobě velmi pomohla.

0: vzpomeňte na další slova. Vošouch, Radvanec, Rocna, Zíps, Čiší, Vysokačky a další. Tato slova se u nás doma běžně používala a už my, děti, jsme přesně znali jejich význam. Při studiu na Slovensku se mě pak mnozí smáli. A dnes i někteří významní herci ve vzpomínkách na plzeňské kulturní osobnosti s humorem sobě vlastním rádi připomínají. Přátelé, a abych odpověděl na dnešní otázku, jsem Plzeňák? Ano, jednoznačně jsem. A k tomuto městu se velmi rád pokaždé hlásím. A tady už končí dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je to pro mě velké potěšení.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Soukromý investor postaví v Karlových Varech téměř 200 nových bytů. Mostek v Doubravě u Aše je ve špatném stavu, město ho opraví. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. A zítra čekejte většinou polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V městské části Rybáře v Karlových Varech chce soukromý investor zahájit výstavbu téměř 200 nových bytů. Vzniknout by měly v areálu někdejšího pivovaru v městské části Rybáře, kde v současné chvíli dělníci dokončují demolici původních objektů. V první etapě má vzniknout 75 bytů, pokračuje generální manažer projektu Miroslav Příkop.
5: Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky, plus nějaký ty procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci, takže když to napočítám od toho data, kdy si myslíme na jaře příští roku, že začneme, tak bychom na podzim roku 2029 mohli předávat byty klientům.
4: V osadě Doubrava v Aši na Chebsku začne oprava mostku. Odborná prohlídka potvrdila, že je v havarijním stavu. Za práce město zaplatí asi 21,5 milionu korun. Jak uvedlo vedení Aše na webových stránkách, projekt předpokládá nejen nový mostek o délce 7 metrů a opravu jezu, ale taky úpravy a zpevnění břehů i dna potoka pod mostkem. V současné době zhotovitel stavby vyřizuje všechna potřebná povolení. Rekonstrukce by měla skončit na podzim příštího roku. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek více než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
6: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je myslím jedna z věcí, která může pomoci.
4: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE. Informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít taky na dostavbu dálnice D-11 z Prahy přes Hradec k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte polojasno, ráno zejména v údolích mlhy, odpoledne pak postupně skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na dálnici D6 na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku se pracuje na údržbě mostu. Vozovky jsou v obou směrech zúžené na jeden jízdní pruh. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo, tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

písničku s tobou.

Perfect Star.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačera te šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: Poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzikem z Dubent Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing s featem.

0: Band Kladno s Honzikem a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první, vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu a potom už udělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo. A konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
1: Rytmus 84 to byla kapela, na kterou
0: to byl fenomen, že?
1: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
0: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
1: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
0: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
1: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
0: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amary Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout a Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven úplně, no.
1: No.
0: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
1: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
0: Přesně to tak řekl, jak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbalovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že jo? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
1: Přizpůsobit se jim.
0: Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví, tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
2: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.

0: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrál ty lidový. Teď už je moc nehraju, ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
1: Vy hrajete na kytaru, ano. Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
3: Ano, hrál, nakladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
3: A hymna a to je Čajory Romani. Čajory Romani, já jde kér magi a góry.
0: A jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Palike rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
3: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment běžící kontrole komentovat nemůžeme.
2: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
4: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
5: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahost, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualorího v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabingem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu, že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, abych byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Neplatlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi?
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým si otenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestál, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Mu říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mám. S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelný, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil

0: dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuhletu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
1: Takže pohádky točit je to radost samotná i,
0: no, i určitě
1: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
0: Divadelní?
1: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
0: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit, já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
1: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stával, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbůh jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Za odvolání obžalované zamítá.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k týdaný době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Cup. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože oni nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava 2 nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919, po rozpadu rakousko-uherské monarchie, zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakap, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který, dle dobového sloganu, vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanujou do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem požensku, oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace, nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdeme.

0: je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí, v Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žíly, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánanánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledávala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: Ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával? Ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý. Nač se spíděl po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidržeti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný, roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť? Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jako bys dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a Tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To co tvá, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
2: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Ach. Flakónek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivána Jirka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orechovoje Burskoje, Tobolsk-Podolský, Podolsk-Tobolský,
4: Sosnogorsk,
3: Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå i Alec. Man var uppe nå i Alec. Man var uppe nå i Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo jméno Miroslava Hornička. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libušči na smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takových těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako beznohej.

0: vzpomínky právě, když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
1: Já se odbourám.
0: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
2: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsano od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragedie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
0: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
1: No, je, protože a Dana taky,
0: jo,
1: ona byla smíšek.
0: Jo.
1: Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
0: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
1: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět.

0: Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obcest nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
1: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí?
0: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam zaveršoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
1: Jo.
0: To je přece, děkuju. To si nevymyslíš.
1: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl: pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
0: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já, jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán: paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
1: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paleček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo v vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palička a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě? A přineslo vám to taky úspěch. Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl, ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: Nebylo to jednoduché.
0: Je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho
0: ano.
1: Jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale jeli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj, z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma rukama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, dobrou hezký noc. Večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž
0: uh-huh.
1: v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci,
0: no.
1: Já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovnická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni. Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2+1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: a už jsem mohl mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydlet a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch, nech to dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Mm-hmm.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu v Hradci Králové, 8 árov, 3000 korun jsem mal peknou parcelu, no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělal podrženou sečtenou, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečil a to, že se všechno takhle podařilo pěkně, jo?
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale to jediná vnučka, sami vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky, písanou češtinou, udělal jsem si tady maturicu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básník, napísal prvou jako vlastničku, tak šel mamičke, že? A ona začala plakať.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, ja nerozumiem. A od tej doby psa Pavol Rosák vyzoslal po slovensky. A tá komise maturitní, tá říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková. Tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jiduško, od začátku,
0: ano,
1: od školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jednička nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, nemělo to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny, s manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme si dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník, a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceněn. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo. Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřeli se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řepu a vidím ty lány, tu tátku, a my jsme to protadhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo.
1: Prostě dostali jsme dost zamrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, o některé, že jsme tam dělali, no. No já jim vždycky takhle, to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musím vysvětlovat, co jsme tam dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, a tak to tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a a no, to udělat pro vaši rodinu.
1: Trošku takový, musíme se hlídat, jo? No, tak občas někdy spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někdy zase z nějaké vešky, jo?
0: Jo, jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no, nebo na té práci, no, jo? Trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to přepočím na kluka, ale klub už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
0: Ono to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je to tak. Bude, no, takže... Tak říkám, spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Říkám,
0: to je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krásně po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zmínit na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dívím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška tašla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staraj se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže, tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev a dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi a já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme, my jsme byli československé učitelé. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochrana mě vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezala k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla domů, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že
0: ano, ano, ano.
1: V těch jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka přišli prvního a dostali od milostaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale dneska jsem šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Že se to povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Mm. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, až jsem dělala ve zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mě to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodu. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pánu, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bčko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, a prosím, už jenom to... stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně. Já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech porcelánce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky
1: ráda
0: moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto no, se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Děkuju, se mě se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorážská skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika, no a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roků, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a pravnuci, takže ano. No a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje, že? Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten, a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo. Ano.

0: že je na příjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo, jo. A vy se teď, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Vepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
0: No, věřím. Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček, už rybky jakési narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: Jo, jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak jo.
0: Tak, tak to jsem ráda. Pepíno, děkuji moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo, jo.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Mějte se hezky. Teď. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Stojím v dešti.

0: Vyhráli hudební vzpomínka na Jirku Šelinkera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.

0: Já začnu teda tak od mládí,
1: jo.
0: Když jsem byla ještě v Brně, mm-hmm. a tato měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, mm-hmm. takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho
1: jasně,
0: spadnu.
1: Ježiš.
0: Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela, mm-hmm. a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, mm-hmm. takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, mm-hmm. já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, mm-hmm. tak to, kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
1: Jasně.
0: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Mm-hmm. A takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování. Tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
1: Ano, ano.
0: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže mm-hmm. přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu.
1: Mm-hmm.
0: Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být zpravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela,
1: mm-hmm.
0: a teď tam a oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicima.
1: Jo.
0: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplice. Já říkám, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříci propustku do hraničního zakázaného pásma, mm. a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? Mm-hmm. Že oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
1: Jo.
0: Tak No a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým. A...
2: Jako já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
0: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
2: Ano.
0: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
2: Jo, jo, vzpomínáme, ano.
0: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
2: Tak
0: že
2: jste tam ráda.
0: Že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
2: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka, a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat. Mm-hmm. A je to různé. Mm-hmm. Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch. Mm-hmm. Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco, samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, teď je mi 45, i když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru, neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce. Jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelařství, nebo založil. V domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek. A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: Od 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí. Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my tady se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu. Ještě chodím třeba hodinu a půl, 2 hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním. A opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí panu doktoru a paní doktorky.
0: Ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám celou páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím, co vše o čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší.
0: Uh-huh.
1: Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul.
0: Uh-huh.
1: A je to. Pohodě, jsou svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: My jsme skládali.
0: Mm.
1: No, nebyl jsem sám, no, byli jsme tam alkoholici všichni, no. Mm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel... různé léčebny a tohle a takhle, uh-huh. Nepomohlo nic.
0: Uh-huh.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal,
0: uh-huh.
1: kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení.
0: Uh-huh.
1: A on mi řekl, že bych mohl dostat 2 roky,
0: uh-huh.
1: což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000,
0: uh-huh.
1: A nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný,
0: jo.
1: A byl jsem střízlivý.
0: No já to... vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda... To... léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly.
0: Mhm, mhm.
1: Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo,
0: no. A šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program, mm-hmm. na ČRO.
0: Mm-hmm.
1: A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici,
0: mm-hmm.
1: protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru.
0: Mm-hmm.
1: Vycouvat na cestu, řidič neviděl.
0: Jo.
1: Přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus.
0: Mm-hmm.
1: Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem.
0: Jo.
1: Těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se do kola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola.
0: Mezi
1: ty kola, pod to auto. Na té vlečce.
0: Uh-huh.
1: Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace a děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem, za 1:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší se ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak si jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, to, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moroka půl, tak... A zatím na to není připravená, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě vzala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám, když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, to... ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Na odnory, no, takže mám 2,50, no.
0: Mhm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A vy to, co jsem vás chtěl paní Tuško poprosit, ale my si máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mm-hmm. mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, ono je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou.
1: Dobře, já můžu vám na sebe prosím.
0: Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak zbytečný,
0: no,
1: tak.
0: Ano, přesně.
1: Dobře,
0: tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolejte.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře.
1: Vám děkuju.
0: Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina,
0: mm-hmm.
1: pozdravujte Vastičku, pozdravujte Ludmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Já věřím, co říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: Mějte
0: se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano. Že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, kteří se tady poznali. A já jsem se odstil s mojí matkou, následovala manžela jako do Československa, jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: Ty nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude. No. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik. No a 35 roku, v 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Zeskali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch. A ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán se měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěch úplně a všichni z nás takoví lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Jičíně, takže okres, jo, a tak to jsou vynikající žena. A jiný, já si teď nemůžu vzpomínat jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku, jakoby v dobrém slova smyslu, zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo kdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, to není správné.
0: Tak Láďo, tak moc vám taky děkuju. Na dálku zdravím a mávám. Přeju vám zatím hezký podvečer u vás. Hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím.
0: Díky. Hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi, teď někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají: vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaší vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Špek, Pejty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudovat

Vybavila jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou, nechť toho, společně se mnou jsou tu dnes i naši asi, no tak, nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věru, že unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťuldo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský...
2: Je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale... Ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Počkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale...
2: Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale... Musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaží, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeká celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je, tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď, pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně, konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta

0: babuška povede.
1: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurweis, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
0: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
1: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
0: Tati, zkusme to ještě jednou.
1: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
0: Taťuldo, tuším strašný konec.
1: Proč?
0: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
1: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. To jdiš na nudle, co? Už ten celý oček a spleteš, poráty.
0: Nic neříkám.
1: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
0: No, a váleček je v půli.
1: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
0: A je ale vypečená.
1: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni.
0: Je,
1: No co fňukáš?
0: Tak já jsem zde tu bábovku říct do prstu.
1: Co to, jak je to možné?
0: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
1: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
0: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
1: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
0: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
1: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
0: Tati.
1: No?
0: My jsme tam zapomněli něco dát.
1: A co?
0: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městičce.
1: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
0: Ale teď už jen to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
1: Jak to, která?
0: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
4: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletla.
5: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletla. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
5: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
4: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
5: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
5: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
4: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já, mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
4: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
5: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď máni, no, nenápadně naznačil, no, viď máni, no, že nejde o to, co nás, viď máni, napadlo, no, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
5: Počkej, máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
4: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
5: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
4: No, no to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
3: No, tak schválně, no.
4: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
3: No, no.
4: No a co má být?
3: No.
4: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
5: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
4: Ale...
5: O to ale tati nejde.
4: Ne?
5: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
3: No.
5: No, sní.
3: No.
5: No, sní.
4: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
3: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
4: No,
3: snížek,
4: no,
3: a jsme u toho. No?
4: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
3: No?
4: Počkat.
3: No?
4: Ha. Počkat, první sníh?
3: No.
5: Tati,
4: jo, napad sníh.
5: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
3: No.
4: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
5: No ano, samo sebou naznačit.
4: No, to dá přece rozum. Je zima.
5: Je zima.
4: Tak napadne sníh.
5: Ano.
4: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
5: A lyžovat.
4: A bruslit.
5: Teda, Taťulinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
4: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
3: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
5: Vypravuj, tati.
3: No, pane Spejble.
4: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
5: Taťulo, nebuď tak skromný.
4: Nerad se chlubím.
5: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
4: Ale v kterém se nerad chlubím.
5: Tati.
4: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
3: A proč, pane Spejble?
4: No, proč? Kvůli piruetám.
5: Jo.
4: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
5: To ti vážně?
4: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
5: Do nemocnice? Jak to?
4: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
5: No, to je hezký jméno.
4: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
5: aha,
4: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
5: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
4: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
3: To musí být krása,
4: no, no,
3: víte. Odrazit se.
4: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
5: No, ty ďáble.
4: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych jel doletěl málem až na letiště.
5: No jo. Tati.
4: No.
5: Nevytahuje se trochu?
4: Já?
5: Kde je Šárka, kde je letiště?
4: No vždyť já také říkám málem až na letiště.
3: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
4: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
5: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
4: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
4: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
5: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
4: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
3: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
4: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
5: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
4: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
3: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
4: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
5: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
4: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
3: Jak to vozili?
4: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
5: Jo, takhle.
4: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
5: Ale tati, když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
4: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
3: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
4: Copak, ona půjde také?
5: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
3: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
5: Dobrou noc.
6: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
7: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
6: Haló, je špatně rozumět.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrostem, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám, vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no to byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hrdinko.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanel. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: Ano, člověk prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a
2: to je opravdu, bych řekl, Odpověď vyznání.
4: A ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: to. Ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo
2: tak, trošku přehnané. Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej. No a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil... kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím té prince mi nedali, ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy
2: rád...
4: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Tak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne. Našinec ani Vašinec, ne? To byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamlouvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Pst, Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No.
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí.
4: To je
2: střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Ale vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě no, míň.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko, ty...
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No, budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa

0: Máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
1: Udělejte.
2: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
1: Do mlýna říkáš?
2: Simano.
1: S troškou?
2: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
1: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
2: Jaký háček?
1: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
2: jen aby.
1: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
2: Jak nahraný?
1: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
2: No to vidím.
1: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
2: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
1: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
2: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
1: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
2: loveckém chodníčku.
1: Ano, nebo metat kostkami.
2: K tomu účelu volně položenými.
1: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
2: skokanský můstek.
1: Ano, a z jara jako
2: ráj horolezců.
1: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
2: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
1: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
2: starý muž.
1: Starý muž, jo.
2: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
1: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
2: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
1: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
2: Můžu, taťuldo. Můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
1: Jo, takhle.
2: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
1: Jo, takhle.
2: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
1: Jo, takhle.
2: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
1: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
2: Na brzkou shledanou. Ha!